0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
8: Komu zase voláš?
5: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Omoda a Jakeu Hlouch Motors na Brněnské ulici v Třebíči. omoda.hlouch.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty po konci cenové regulace zdražily. Od pondělí si čerpací stanice mohou ceny určovat znovu sami a benzín i nafta šly nahoru. Litr benzínu zdražil v průměru o 10 haléřů, nafta téměř o 80. Ve srovnání s minulým pátkem je ale nárůst ještě výraznější. Diesel podražil zhruba o korunu 70. Ceny zatím ale nerostou tak závratně, jak se předpokládalo. Portugalsko chce být evropskou velmocí pro umělou inteligenci. Americké technologické firmy by tam podle odhadů mohly do roku 2031 investovat přes 840 miliard korun. Země se díky tomu může stát největším evropským centrem amerických investic do infrastruktury pro umělou inteligenci. Oznámil to americký velvyslanec při spuštění nového transatlantického internetového kabelu společnosti Google. Fotbalová Chelsea získala nejdražšího britského hráče historie. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do londýnské Chelsea. Podle médií za něj klub zaplatil 117 milionů liber, tedy přes 3 miliardy korun. 23letý záložník se tak stal nejdražším britským fotbalistou všech dob. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Pozor na nákazu. Vysočina hlásí o 40% více případů klíšťové encefalitidy. Hlavní část sezony přitom teprve začíná. Ještě výraznější je vývoj u limeské boreliozy, kde se počet případů zvýšil o více jak 150%. Účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě na rozdíl od boreliozy je očkování, které je možné zahájit kdykoliv v průběhu roku. Důležitá je také kontrola těla, vhodné oblečení do přírody i použití repelentu. Dnes se můžeme těšit na teploty do 23 stupňů a taky na sluníčko, které nás bude provázet v první polovině dne. Odpoledne se pak mohou objevit slabé přehánky.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, s vámi Jasmin, čau.
2: Ahoj, dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, ahoj, hezký ráno. Davide, ty jsi říkal před třeba minutou, tyjo, ne, 22. no to mě trefí šlak.
3: Strašně to letí, no.
1: Jakoby prázdniny se tě nějak týkají, nebo čeho se bojíš, co tam je to, co tě jako nebaví teda?
3: Vůbec nic, jenom jsem prostě v šoku z toho, že už je 22. jo. To je všechno.
2: Letí to, jak jsme se tady bavili včera o tom, jak nám teďka ubíhá v dospělosti no. Rychlejc čas, že jo?
1: Tak... No protože mi to přišlo, jak úplně, ty jsi navrátil do mých dětských let, jo, když jsem si přesně byly prázdniny a už jsem si říkal, už se blíží ta půlka a taky jsem si říkal, ty ono je 22. no to mě trefí šlak teda, no. Tak krásné ráno vám všem, ano, je 22. července, kdybyste to nechytli, 6 hodin, 3 minuty, no a skvělý songy pro vás nachystaný, Weekend, Blinding Lights, tím začínáme. Hit Radio Vysočina.

0: Takhle zní začátek středeční snídaně šampionů na Hit Radio. Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ránečko.
1: Pokud už za sebou máte ranní vstávání, což jestli tohle slyšíte, tak rozhodně, jo?
0: Pravděpodobně ano.
1: Tak co vám ráno zabere nejvíc času? Možná je to sprcha, možná kafe a možná rozhodování, co si vezmete na sebe. A to už dlouho nebudete muset řešit, protože existuje robot, který vás zvládne oblíknout za 10 sekund.
0: Za 10 sekund, tak nejenom, že mi to teda přijde, že to je jako hloupost, ale zajímá nás samozřejmě, jak to funguje.
1: Ten robot vás jakože nechytne nějak a nehodí na vás mikinu a je hotovo, no. Ale on má nějaký kamery a těma kamerama sleduje veškerý vaše pohyby a taky si kontroluje látku a sleduje vaše ruce, opatrně navádí nějak rukávy a hlídá si, aby ta látka se nikde nezachytila. A je to ale celý jako rychlej proces, že to opravdu zvládne za těch 10 sekund.
0: Já bych se teda bál, že mě ta mašina během zapínání zipu chytne.
1: Skřípne.
0: Protože to bolí, jo. Dost jste si skřípnul krk, anebo chlapi bambána, ale bolí to.
2: Mě to připomnělo takový ten večerníček, jak ty kluci skákali z té dvoupatrové postele a proskočili tím připraveným oblečením a byli rovnou oblíknutý dole, jestli se na to vzpomenete.
0: No jasně.
1: Tak to já už ne.
0: Tak jako dobrý, takže tě oblíkne, ale ty musíš mít to oblečení připravený a samozřejmě já bych teda spíš jako uvítal nějakého robota z AI, který by mi zkombinoval jako outfit.
1: Hmm.
0: Outfit, jo.
2: To ideálně ho i nakoupil, že jo?
0: Ideálně teda za mě chodili sem, jo, ale to je jako jiný příběh, jo. Ale mě by teda zajímalo, za jak dlouho jste schopni se vypakovat z baráku, co vy dva?
1: Ráno takhle, jo. Já mám věci připravený předem, protože nechci ráno budit přítele, teda on mi nakázal, že ho nebudu ráno budit, když už jsem teda kejvla na tuhle nabídku, že vstávám takhle brzo.
0: Kdyby se mi to ohleduplnost, já nemám připravený nic a všechno to právě scháním ráno a dělám strašný kravál po baráku.
2: Co? Úplně stejně, moje partnerka taky mi zakázala ji rušit, ale já prostě vždycky na to večer kašlu a potom ráno se tam prostě proplazuju, že jo, po špičkách.
0: Ale takže v kolika minutách?
1: Když stávám 4:40, 5:07 už razím z baráku na tramvaj.
0: Takže necelá půlhoďka, David?
2: Tak já bych řekl možná 10.
0: 10? Já to mám tak půlhoďky, no. Já mám pomalý.
2: Co vaši posluchači?
0: No co, jak to máte vy? Tak máte připravený věci na druhý den a za jak dlouho jste schopni vypakovat se z domu? Tak to nás zajímá. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte SMS-kou, klasicky, jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle je pan Sheeran, Shape of You, Hit Radio, 6 hodin a skoro 12.

0: Sharks, Imagine Dragons, Hit Radio, chvíli po čtvrt na sedm, dobré ráno. Řešili jsme tady, že vymysleli robota, který vás ráno během 10 sekund oblékne. Co si o tom myslíte, tak to necháme na vás. Nicméně jsme se vás ptali, za jak dlouho se vypakujete z domu a eventuálně, jestli máte věci připravené dopředu.
1: Ivča píše, dobré ráno, ta pohádka, co jste řešili, je Jája a Pája a zrovna to běží jako večerníček. A jinak já mám vše nachystané, takže do 20 minut jsem z domu i se záchodem a vysmátý smajlíky.
0: 20 minutek si myslím, že je tak optimál. Další zpráva, Radek Plzeň, ahoj, no tak já se vypakuju tak za 30 minut, oblečený jsem za minutu, když vylezu z postele, ale pak si musím dát ještě v klidu kafe, půl hodinku taky chápu, ne, úplně ideální start.
1: Renča, dobré ránko šampioni, zvládám za 25 minut úplně vše, to kafe je tam samozřejmě taky, ale musím si připravit večer prádlo, občas je mi tedy ráno bez mikiny zima.
0: Aha, taky Martin se přidal, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše. Svačina je nachystaná, jenom vyčistit zuby a jedu na kole 15 minut 7 kilometrů.
1: Na kole hnedka po ránu, to je takový příjemný rozproudění, si myslím.
0: No, přemýšlím, jak dlouho bych těch 7 kilometrů na tom kole jel já, tak já kdybych tu zprávu napsal, tak bych psal Michal, dvojtečka, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše, svačina nachystaná není, vyčistím si zuby a jedu na kole 145 minut 7 kilometrů. Taky tady máme ještě hlasovku od Petra.
1: Jsem s ní.
2: Dobré ráno, no. Z domu mi to trvá, než se vypakuju aspoň takových 5-10 minut. A potom si nasednu na kole, jdu do práce. Zdravím Petr z Opavy. Papa.
1: Papa, a děkujem papa, za hlasovku, děkujeme za hlasovku i za zprávy.
0: A opatrně na tom kole, venku už je možná trochu zima, už to je na rukavice asi. Venku je, co je?
1: Ne, že já jsem myslela, že řekneš na mikinu, jak taky někdo psal, já už jsem dneska opravdu měla mikinu ráno.
0: No, co nám to vyšlo? Tak máme tady jednoho rychlíka a to je Petr z Opavy. Ten to má za 5 minut, pak teda jede na kole, ale ostatní kolem 25-30 minut. Takže vy jste nám vlastně pomohli zjistit, jaký je takový ten republikový průměr. Je to prostě do půl hoďky takový ideální stav, my to máme podobně. A doufám, že podobně máte i zálibu v tomhle songu, co u vás bude za malou chvíli. Global DJs, What a Feeling. A samozřejmě se stavíme i na silnicích, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Řidičky i řidiči autobusů
5: Wanted. Wanted.
4: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Zase koler.
5: Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíchu Jihlavy.
6: David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minit, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
7: Těšíme se na vás!
8: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
9: Teď to nejde.
8: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
9: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
8: Víš co? Já si to zařídím sama.
10: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
8: Potřebuji rekonstrukci bytu.
9: Komu zase voláš?
8: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
10: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, dávejte pozor na Třebíčsku v obci Stařeč. Provoz je tam převedený do protisměru, vozovka je zúžená na jeden pruh, proto tam raději zpomalte.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: What a feeling, Global DJs. Je 7:30, vy ladíte středeční hit rádio Snídaní šampionů a David má ranní update.
1: Ranní update. Nekaždý muž, který píše, má zájem o vztah. Podle odborníků někteří posílají ženám rozporuplné signály jen proto, aby si udrželi jejich pozornost. Důležité je proto sledovat hlavně činy, nejenom zprávy. Belgická policie zkusila na piráty silnic neobvyklý trik. U dálnice postavila atrapu policejního auta, která vypadala jako skutečná hlídka. Řada řidičů kvůli ní raději zpomalila, než zjistila, že jde o maketu. Festival Brutal Assault hlásí téměř vyprodáno. Do jaroměřské pevnosti Josefov letos dorazí přes 160 kapel a pořadatelé očekávají kolem 20 000 fanoušků. 29. ročník extrémního hudebního festivalu začne 5. srpna.
0: My jsme se tady o tom s Davidem bavili, že my jsme z východních Čech, takže my to velice dobře známe. Jasmin, Brutal Assault, slyšel jsi o tom někdy?
2: Tuhle brutalitu slyším poprvé.
0: Takhle, je to fakt brutál. Je to větší brutál než bruntál. Já jsem se tady dovedl. Já ti tady ukážu ukázku, a neupustím ukázku.
3: Doufám, že si je nedoved teda.
0: Tak, ale. Já když se řekne Brutal Assault, tak si vzpomenu na příběh, který se opravdu stal. Já teda pocházejíc z východních Čech jsem jezdíval přes Jaroměř poměrně často a i v dobu, kdy právě vedle Josefovi byl tenhle koncert. Jo. A nejlepší bylo, když jsem na přechodu pouštěl borce, který tlačil vozík z Penny Marketu, který byl vedle toho kruháče, kde jsem ho pouštěl, a v tom seděli tři lidi, jo. S flaškou v ruce a říkám si, jo, vlastně on začal tenhle festák, jo, tak jo, dobrý. Tak pojďme si dát něco jemnějšího. Jasmin, co teda to?
4: Tohle je moje dětství.
0: Taky. Michael Jackson, Black or White, nicméně vy, kdo na Brutal Assault vyrážíte, tak si to tam užijte. A užijte si tohle samozřejmě. A za malou chvíli taky Eva Farná a Miraj. Vzpomenej si ještě něco o trošku jemnějšího. 6:32 Hit Radio, dobré ráno.

0: No jo, Evička a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé. Přejeme hezké ráno. Kdo s námi jste okolo půl osmé, nebo býváte s námi okolo půl osmé, víte, že tady máme soutěž Rychlá pětka, no a ani dnes vás o ní samozřejmě neochudíme. Máme pro vás pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Pozor, ten pobyt není jediná věc, co vyhrajete, ačkoliv je veliká. Ale součástí výhry je taky Šumava Card, což jestli neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svýho pobytu využívat řadu dalších výhod, různých bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě, takže opravdu nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitek plný jako výletů a nejrůznějších výhod.
0: Tohle mi Jasmin až skoro zní, že se opravdu vyplatí s námi být i o půl osmé. Kdo třeba vypínáte rádio v 7:20, tak se opravdu vyplatí ještě chvíli počkat, abyste tenhle parádní pobyt a Šumava Card vyhráli. Takže chvíli po půl osmé soutěžíme, no a za malý moment k vám letí Lady Gaga, Abrakadabra a taky opět, jak jste zvyklí, aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Láska prochází žaludkem.
6: A když je k tomu veselo,
5: tak to musí být
6: jediné místo v Jihlavě.
5: Pekárna Veselo.
6: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
5: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
6: Husova 46, Jihlava.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Omoda a Jakeu Hlouch Motors na Brněnské ulici v Třebíči. omoda.hlouch.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Mějte pevné nervy na Třebíčsku na výjezdu z Moravských Budějovic před nájezdem na hlavní tah na Znojmo se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě probíhá vyšetřování, počítejte s omezením provozu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Escutemem 6.51 na Hit Radio Metr Gym. Krásné ráno. Představte si, že jedete ve 4 ráno po okresce na Hané, ještě rozespalí ladíte rádio, Hit Radio, a najednou vám přes cestu skočí klokan. Toto se opravdu stalo. Takhle, já když o tom přemýšlím, jo, tak kdo někdy srazil nějaký zvíře autem, ví, jaká je to pecka, zajíc, liška, srnka, ale co takový klokan. Hlavně to podle mě, když jako ti skočí přes cestu klokan takhle brzo ráno, tak si říkáš, že si třeba ještě náhodou nespíš, protože jako to úplně nečekáš takový zvíře tady v našich končinách.
1: Musí to být jako velký mešuge pro tu hlavu, no, že tam najednou vidíš teda klokana.
2: Si hlavně představ tu výmluvu před šéfem v práci, že jo?
0: No jasně, to jako pokud to nemáš na videu, tak to ti nikdo neuvěří, jo.
1: Ale teďka na TikToku bylo jedno video, to je teda, není z Prostějovska, jo, to je jiný případ, ale na poli někde v Čechách byl klokan opravdu, no. A taky ten pán si myslel, že mu úplně přeskočilo, ale opravdu to byl klokan a oblítlo to internet.
2: Už jsou tady.
1: Už jsou tady.
0: No mě by zajímalo, jestli když máš havaríko u svojí pojišťovny, jestli se do toho počítá teda, když máš teda pojištění proti střetu se zvěří, jestli se do toho počítá i srážka s klokanem. Já jsem teda ty podmínky nečet, jaký tam jsou konkrétní, ale nejsem si jistý, jestli tam jsou rozepsaný ty zvířata. Schválně, jestli někdo pracujete v pojišťovně, fakt by nás upřímně zajímalo, kdyby jsme tady náhodou srazili klokana, jestli nám to teda zaplatíte, nebo ne, jo, dejte nám vědět. My vám dáváme další hity, Lenny, Hello a do sedmé, než vám David dá další zprávy.
2: To bude pod takovou tou hvězdičkou, nevstavuje se na klokany.
0: Na klokany, taky Žabuzí, Bar Song, krásné ráno z Hit Radio.

0: Šabuzi, tohle je Bar Song a tohle je středeční Hit Radio 6.58, hezké ráno. V České republice sem tam na silnici potkáme toulavý klokany, naposledy nahané a zajímalo nás, jak by se k tomu postavila pojišťovna. Píše třeba Patrik, ahoj, v pojišťovně sice nedělám, ale mám story, kdy nám na vsi překousala kůna kabely, dle likvidátora a definice pojišťovny rovná se střet se zvěří, ale hvězdička nevztahuje se na poškození elektroinstalace, takže hezky za svoje.
1: Těch hvězdiček tam bude asi dost.
0: Hodně, no, taky píše Marcela, ahoj všem z Chomutova, tak klokan na poli, silnici a tak už pro nás není novinka, aspoň tady u nás.
1: A kde se berou teda, jako to utečou od někud, jako no, z nějaký rezervace?
0: Asi z Austrálie, ne, to je normálně.
1: To máme přiběhnout, ne.
0: Ale co jsme tady našli, tak oni jsou takové dva pojmy, jo, střet se zvěří a střet se zvířetem. A tady nastává taková ta pravá slovíčková zábava, jo, protože zvěř, když jsi připojištěná nebo pojištěná na zvěř, tak to jsou ta myslivecká, divoká a srnky, divočáci, zajíci, jeleni a zvíře je domácí, hospodářské nebo exotické zvíře.
1: Takže nejlepší to znamená, mít obojí, jako.
0: Pokud trefíš klokana a máš pojištění na zvěř,
1: tak se špitli.
0: Tak nic. Takže je možná na čase zkontrolovat, na co jsme teda pojištěný. Já jsem si vzpomněl na ten ohranej, odsepaný vtip, ne, jak ten borec zajede do toho rybníka, ne, a teďka hlásí pojišťovnu, že teda má rozbitý auto, říká, a co jste srazil? No rybu. To jde, zasměj se.
2: Pojďme na zprávy.
0: Tak pojďme na zprávy.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Chtěl mě vedro.
3: Pohodová cesta. To chce kuře.
4: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Těšíš se na víkend?
7: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
6: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
7: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
8: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
3: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
12: On air.
10: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. 2/5 Čechů se obávají, že přijdou o práci. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM mezi lidmi v produktivním věku. 9 z 10 dotazovaných by kvůli zaměstnání bylo ochotných změnit obor a více než polovina by přijala i nižší mzdu. Naopak za prací do jiného kraje by se přestěhovala jen zhruba třetina lidí. Přestože nezaměstnanost meziročně vzrostla, obavy ze ztráty zaměstnání jsou o něco menší než před rokem. Francie zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Poslanci schválili zákon, podle kterého budou mladší děti potřebovat k používání sociálních sítí výjimku nebo přístup vůbec nedostanou. Cílem je lépe chránit jejich psychické zdraví a omezit rizika spojená s online prostředím. Francie se tak stává první evropskou zemí, která podobné pravidlo zavádí. Nový zákon by měl začít platit už letos v září. Válka s Íránem už Spojené státy vyšla na téměř 800 miliard korun. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že dosavadní náklady dosáhly 37,5 miliardy dolarů. Zároveň upozornilo, že armáda bude potřebovat další finance. Peníze směřují hlavně na vojenské operace, techniku i podporu jednotek. Výši nákladů ministerstvo představilo při jednání s americkými zákonodárci. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: V areálu Českého mlýna v Jihlavě vzniklo z brusu nové dětské hřiště. Připomíná film Jiřího Menzela Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůr s prádlem, velké dřevěné rákosí. V písku jsou i záchranné kruhy, nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Hřiště vyšlo na asi 12 milionů korun. Počasí nám dnes na Vysočinu přinese teploty do 23 stupňů, provázet nás bude také sluníčko na skoro jasné obloze, odpoledne se pak budou na severu kraje tvořit přehánky.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Dobré ráno.
9: Ahoj, hezkou středu. Snídaní
0: šampionů. Já bych chtěl takhle z kraje 7 hodiny říct, že největší šampion je tady David.
11: Díky, proč?
0: Protože ty jsi zvládnul zprávy i přesto, že jsem ti do očí pustil slunce. Já jenom, abychom vysvětlili, jo. Tady David vždycky si sedne ráno a já tady zatáhnu roletu, protože se tady odráží slunce od protějšího okna, jo. A teďka si říkám, tak už je zataženo, tak já to vyroluju, ať tady nemáme zbytečně tmu. A já to roluju a dobrý, otočím se na Davida a celý osvícený, ne? Tak jsem to zase zaroval zpátky, takže ty jsi nehnul brvou, ale.
11: Já jsem si jenom říkal, co to pro boha dělá.
0: Kdo to na mě svítí, kdo mi to fotí. Takže jsme to zvládli a jsme rádi, že i vy zvládáte středeční ráno s námi. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná další hodina, pojďme na to.
3: Hit Radio Vysočina.

0: nejpozitivnějších songů v našem playlistu, troufnu si říct, Justin Timberlake v 7.08.
1: Když nám volá neznámý číslo, tak většina z nás už tak nějak automaticky čeká, že se ozve někdo s výhodným tarifem nebo s nějakou levnější elektřinou. A jedna paní už toho měla evidentně dost. Zavolala jí telemarketingová operátorka, chtěla jí něco nabídnout. No a ta paní jako mohla říct, že nemá zájem a prostě zavěsit, ale ona si vymyslela hlášku, kterou podle mě nepokrývá jako žádný školení nějakých operátorů. Ta paní řekla, a to je bizár bizárů, že právě zabila svého manžela, všude kolem je krev a opravdu teď jako nemá čas.
0: A počkej, co udělala ta operátorka teda?
1: To tak to, co by udělat měla. Zavolala na policii, že jo, ta vyjela na místo, zjistila, že žádný teda zabití se tam nekonalo, ale byl to takový jako originální způsob rozhodně, jak ukončit tenhle ten hovor.
0: Pravděpodobně teda operátorka, která volala, tak byla Češka, protože já kdybych tady ten zkusil na toho borce, co mi volá, jo, a má takový přizvuk, že potřebuju účet vaše a bankovinství a tohle, tak si myslím, že by asi toho policii nezavolal. A ještě by mi vynadal, to jsme tady řešili, jo. Takže mě by zajímalo, jestli jako vy třeba jako máte vlastně vůbec trpělivost na tady ty jako operátory, když vám volají. Jo. Já teda přiznám se, já jsem úplně přestal brát cizí čísla. Nastavil jsem si automatickou odpověď, nemohu hovořit prosím SMS, protože mě v poslední době pořád volají z různých čísel, nějaký takovýhle pochybný jako no, prodejci, jo. Jak to máte vy?
2: Já okamžitě pokládám.
1: Jo?
2: Nezájem.
1: Tohle to nastavený nemám tu SMSku, já si googlím ty čísla a kolikrát zjistím, že to je naopak něco dobrýho a že Ježíš Maria, to jsem blbá, to bych jako měla vzít. Aha. Ale jinak, když už se mi teda někdo dovolá takovejhle a zvednu mu to, tak záleží na náladě. Někdy jako jo, jsem slušná, nebo vždycky jsem slušná, jo, ale prostě někdy.
0: To je fakt.
1: Někdy řeknu vyloženě hnedka z kraje, že ne, že nemám čas a naschledanou. A někdy si jako vyslechnu a pak řeknu, že u mě to opravdu tohle neprojde, něco už mám a naschle.
0: Já ti v tomhle naprosto rozumím, není to tak dlouho, kdy mi v pátek odpoledne, to je důležitý dodat, v pátek odpoledne samozřejmě, že jo, po práci, tak mi volala paní od mýho operátora, že by mi chtěla nabídnout internetový tarif, tohle na doma, nějaký lepší a tohle, já říkám, no a tak to mě zajímá. A vlastně jsme se dohodli a teďka mám super balíček, vlastně ještě levnější a mnohem víc věcí v tom, najednou, jenom proto, že jsem jí teda nevypakoval, neodpálkoval a bylo to proto, že to bylo v pátek odpoledne. Volat mi v pondělí dopoledne někdo, tak to pokládáš, jo? Takhle mám třeba 10 let pojištění od svojí banky, platím asi 90 Kč měsíčně pojištění osobních věcí a taky mě paní chytla, pamatuju si, bylo venku hezky, takže je to opravdu o té náladě.
1: Tak jak to máte vy, naši posluchači? Číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, jestli máte nervy na telemarketéry, na operátory a jak s nima nakládáte.
0: Hoďte nám to sem jako hlasovku, no. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi, anebo SMS-kou a my k vám házíme další hity. Alexandra Sten, mistr saxobeat. 7 hodin, 11 minut, Michal, Jasmin, David s vámi. Krásné ráno!

0: čtvrt na osm. Dvě minuty navrch hladíte středeční Hit Radio. Dobré ráno.
1: Měli jsme tady příběh ženy, kterou nebavila telemarketingová operátorka a místo toho, aby jí buď zavěsila, nebo řekla děkuju, nemám zájem, tak si vymyslela celkem bizarní výmluvu, a to sice, že právě zabila svého manžela, že je všude kolem krev a že opravdu teďka nemá čas. A my jsme se ptali, jak odpálkováváte eventuálně takovýhle lidi vy?
0: Přišla hromada zpráv, opravdu hromada. Třeba Matěj Schocně píše, ahoj, já osobně tyto obchodníky většinou odpálkuju, takže čirou náhodou vždy nabízím stejné služby jen pod jinou firmou.
1: To je chytrý.
0: Taky píše Verča, jsem na home office a nemám si s kým popovídat, tak jsem za takové telefonáty ráda a ráda si s nimi pokecám. Málo kdy něco koupím, jedině knihy, krásný den. To si myslím, že jsou nadšený, ty telemarketéři teda. to je zase Verunka, ta si zase nic nekoupí. Tak taky tady máme hlasovku od, je podepsána jako Zelí tady na WhatsAppu, tak pojďme na to.
2: Ahoj, no tak jasně jak kdy, že jo, podle nálady, podle všeho, ale často to vemu a prostě jim vysvětlím, že jako kde jste vzali moje telefonní číslo. Víte o tom, že telefonní číslo je v rámci GDPR stejný jako rodný číslo a oni většinou pak už nevědí moc, na co na to mají reagovat. A jednou mi teda volal pán, a to jsem byla v nějaký dobrý náladě, protože zeptal se mě, kolik mi je, protože dělá nějaký průzkum jenom s lidmi starší 18 let, takže jsem mu řekla takovým trošku mladším hlasem, tak to nevím, kde jste na mě vzal číslo, ale mě ještě 18 nebylo. Takže asi takhle.
0: To je docela dobrý trik. A Jasmin, ty máš velice mladý hlas, takže podle mě lidi, kteří chtějí někoho starší 18
1: můžeme
0: let...
1: Můžeme dát trošku níž. Víš. Ludmila. Hlásím se jako pohřební služba, nebo nechám vypovídat a řeknu, že jsem nesvéprávná, a jestli budeme v hovoru pokračovat.
0: To je skvělý. Jindřiška píše, dobré ráno, pokud se chci volajícího rychle zbavit, tak zabírá hláška a nevadí, že mi není 18. Můžeš to říct s tím hlasem, Jasmin?
1: A nevadí, že mi není 18.
0: Strašně.
1: Přeji vám dobré ráno, Hit Radio. Docela dobře funguje věta, mě nic nenabízejte, já mám za týden nástup trestu. Mimochodem, zlato, co máš na sobě? Jo, takhle. A v tu chvíli je úplně jedno, jestli je na druhé straně operátor nebo operátorka.
0: Já se těším, až mi bude volat ten borec, ten Ukrajinec, nebo co to je. Řeknu, zlato, co máš na sobě. Hele, děkujeme. Tak tohle si uložte. Zlato, co máš na sobě a nevadí, že mi není 18, je perfektní věc, jak odpalkovat tady ty otravní telemarketéry. Juanes, černá košile, La Camisa Nera, 7 hodin 20 minut. Hezké ráno z Hit Radio.

0: Yes. La Camisa Nera. Tohle je Hit Radio 7.23. Za malou chvíli tahle novota ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích. Taky se mrknem na silnice, dáme aktuální dopravu, no a samozřejmě bude soutěž Rychlá pětka z Šumava kart, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio.
9: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, omezení pokračují u Hlavíčkova Brodu kvůli opravám a komplikace čekají i řidiče nákladních aut na silnici 2/602 mezi Velkým Meziříčím a Lavičkami, kde platí uzavírka.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: půlnoční hřích. Krištof Dominik Aláča 7.32. Posloucháte středeční Hit Radio, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Legendární Wayne Rooney zkritizoval poločasovou show finále mistrovství světa. Bývalý anglický reprezentant řekl během přenosu BBC, že vystoupení hvězd jako Madonna nebo Justin Bieber byla pro něj hrůza. Přiznal, že místo show chtěl co nejrychleji zpátky sledovat fotbal. Německé železnice chystají zákaz alkoholu na všech nádražích. Opatření má začít platit ještě letos na více než 5000 stanicích po celé zemi. Důvodem je rostoucí počet útoků na zaměstnance drah, za kterými často stojí opilí cestující. 95-letý Novozélanďan se stal nejstarším aktivním vodním lyžařem na světě. Brian Murray jezdí na vodních lyžích už od roku 1955 a ani ve vysokém věku s nimi nepřestal. Jeho výkon teď oficiálně potvrdila Guinnessova kniha rekordů.
0: V 95 být takhle aktivní. Jo.
2: A ty si v 35 neustále stěžuje, že ti něco bolí.
0: Takže mám ještě 60 let na to se naučit jezdit na téhle věci, jo. Já teda shodou okolností, já s tomu tak trošku vnitřně jako smělat a dost mu závidím. Já jsem se včera asi po 25 letech celotělově protáhnul. Celotělový protažení jsme dali a zjistil jsem, že jsem extrémně zkrácený.
3: To je ostuda po takový době teda.
0: Dotknete se země?
2: Zatím ne, ale máme tady jednu velkou výzvu.
0: Výzva. Tak do kolika ti týdnu nebo měsíců to zvládneme, se dotknout teda celou plochou dlaně země?
3: Jen vy dva?
2: Ne, ty taky samozřejmě.
3: Já se dotknu prstama, takže chceme celou teda...
0: Chceme dlaň.
3: Jo.
0: Chceme dlaň. Tak co je dneska? 22. července?
2: Tak dokonce srpna.
0: Dokonce prázdnin.
2: Dobře, no, tak to je to stejný.
0: Dokonce prázdnin. Je to tady zadokumentovaný na videu, takže na konci prázdnin se dotkneme dlaní země. Au. Jenom
2: teď to bolí ta představa.
0: Už teď to bolí.
3: Jako mě a Davidovi vlastně věřím, ale třeba ty nás můžeš jenom překvapit, my můžeme zklamat.
2: Ty nemáš co ztratit.
0: Tak já se budu snažit překvapit nejenom vás dva, ale i vás všechny, kdo jste u rádia, jestli to teda někoho zajímá. Co by vás ale mohlo zajímat, je tady rychlá pětka z Šumava Kart. Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Magnetit Hotel Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Memories z David Guetta, Kid Cudi. 7.38, tohle je Hit Radio. Rychlá pětka. A skvělý Memories si budete moct odvést z Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. Dneska soutěžíte o pobyt právě v tomto wellness hotelu.
1: Součástí výhry není jenom ten pobyt, ale také Šumava Card, což je projekt, díky kterému během toho pobytu získáváte další výhody, taky bonusy u zapojených partnerů, takže vyhráváte opravdu kompletní zážitkový pobyt plný výletu.
0: A s námi ve vysílání je Radek z Prahy. Radku, hezké ráno.
2: Je, ahoj, tady David.
0: Vy jste říkal Radek, ne, fakt.
2: Ne,
1: tak dejme, zdravíme.
0: Tak promiň, já tady mám napsáno Radek, tak Davide, promiň.
3: To vůbec nevím, Radek, se bavili, to zní stejně, víš.
0: No jasně.
2: Tak první chyba je hotová.
0: To je jedno, ale ať seš David nebo Radek, tak pojďme soutěžit, jdeme na to.
2: Jo, Petr nebo Pavel.
4: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: V jakém moři se koupeme, když jedeme do Chorvatska?
2: Středozemní.
3: No, jo, můžeme uznat.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ze které zeleniny se vyrábí kečup?
2: Rajče.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír?
1: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Radku, jak se říká pevnému skupenství vody? A poslední otázka, Davide.
1: Kde leží Šumava? Na jihu nebo na severu Čech?
2: Na jihu.
0: Jasně. Davide, je to tvoje. Pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě, k tomu Šumava Card, je to tvý.
2: No paráda.
1: Moc gratulujeme.
2: Děkuji moc.
0: Tak jsme to zvládli, ještě jednou se omlouvám, že jsem ti pokonil jméno, Davide.
2: Tak asi mi nebylo rozumět, to nebude to je vina.
1: Ne, je to jeho vina.
0: David a Radek, jako kdyby to znělo aspoň podobně, jo? Tak Davide, krásný den přejeme, všechno posíláme, užij si wellness a zase se někdy na Hit Radio budeme těšit. Ahoj.
2: Taky krásný den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Hit Radio 7.44, hezké ráno. Podle posledního průzkumu víc jak 65% posluchačů ladí rádio v autě, na cestách.
1: To bych skoro čekal, že bude víc teda.
0: Docela pohledně. Velký číslo, je to víc jak 65, takže tam vás máme nejvíc, kdo nás posloucháte v autě, tak díky za svezení a musíme teda říct, když se tady rozhlídneme okolo sebe, tak moc pěkný to tady máte, Alcantara. Jak vám to tady voní? No a vy byste potřeboval uklidit za sedačkou spolujezdce, to se nám moc nelíbí. Tak děkujeme za svezení Katy Perry, Firework za malou chvíli na cesty. No a samozřejmě vám řidičům poradíme, jak to ve středu ráno jezdí, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert kapely Spaziergang. Večer plný swingu a šansonu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz. Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Putimov opět ožívá. Akce plná zábavy a jedinečné atmosféry. V sobotu 25. července v 19 hodin doražte na Megalouku pod koupalištěm. Zahrají kapely Parkán a Turbo. A pro vaše mlsné jazyčky bude připravený vychytaný catering. Jednoduše skvělá akce v Putimově. Více na polavcefestivaly.cz.
10: Běž se s ním zase učit ty.
11: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
10: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
11: Tak zařídíme doučování.
12: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na D1 u Havlíčkova Brodu 254. kilometr. Pokračují tam dlouhodobá dopravní omezení spojená s opravami. Řidiči musí počítat se zúžením provozu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Taky Swift v 7.57, dobré ránko.
1: Když si někdo řekne, že by jednou chtěl velkou rodinu, tak to většinou nemyslí tak, že by to chtěl od toho čápa doručit jako v jednom balíčku naraz. Jo? Většinou to chcete tak postupně časem.
2: Což... Zase zaplatíš větší poštovný, když to máš rozdělený.
3: Balík do ruky.
1: Což není ale případ z Austrálie. Tam se teďka narodili jednovaječný čtyřčata.
3: Ne.
1: Což je jakoby halus, že to jsou čtyřčata. Do toho to jsou všechno ženy. Ne. Takže teďka tam máš prostě pět žen i s tou manželkou, Michale. Že jo?
3: No.
1: Šance na něco takového je prej 1:15 milionů. To je velká rarita.
3: To je snad větší pravděpodobnost, že tě trefí blesk, jako než tohle, ne?
2: Že vyhraješ loterii třeba.
3: Ty, ale to musíš řešit teda všechno čtyřikrát, jo? Čtyřikrát, já nevím, svatbu, nejvíc je teďka už je asi pubertu, pravděpodobně.
1: To je rozhodně, pak první problémky, přesně řešení hnedka čtyřikrát, co je ale,
3: no. Co mě, jako já jsem si představil, když si třeba, jestli se ta žena nenechala dopředu říct pohlaví, jo, tak u toho porodu, tak gratuluju, je to holčička. A ještě jedna. A ještě jedna. A do čtvrtice. A vás už jít zetahejte.
1: A prosím vás, ne do čtvrtice, ale do, jak se to říká, osmice?
3: Cože, počkej.
1: No, protože oni, tyhle ty chudáci a zároveň boháči, ono je to hezký, že jo, mají doma už jedny čtyřčata.
3: Ne.
1: Ano.
3: Takže jich... Do osmice, to tam neexistuje, tak ten termín ne.
1: Taky jsem to neslyšela.
3: No tak jako takhle, ty jsi říkala, že jsou z Austrálie, je to teda postavený na hlavu, na tom se shodneme, jo. Ale přijde mi, že rodiče makají na klapzubový 11, takže ještě trojčata teda čekají tu mamku, jo. Je to tak.
2: Takhle jim chybí útok.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: I'm Ariana Grande.
12: It's Hozier.
13: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy letos dál rostou, ale pomalejším tempem. Soukromé firmy přidaly zaměstnancům v průměru přes 4%, což je víc, než kolik činí současná inflace. Lidé si tak za své výplaty mohou koupit o něco více než před rokem. Podle odborníků už firmy nepřidávají plošně jako během vysoké inflace, stále ale musí nabízet konkurenceschopné mzdy. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce. V Argentině padl uprostřed zimy neobvyklý teplotní rekord. Ve městě Salta teplota v noci neklesla pod 26 stupňů, což je nejteplejší noc od začátku měření. Na jižní polokouli přitom právě vrcholí zima a běžně tam v noci bývá kolem nuly. Nový rekord překonal dosavadní maximum o skoro 4 stupně. Elektromobily jsou v Německu poprvé nejprodávanější. V červnu se staly vůbec nejžádanějším typem nových osobních aut na tamním trhu. Do provozu tak přibylo skoro 300 tisíc nových vozů a čistě elektromobily poprvé předstihly všechny ostatní pohony. Naftové vozy i plug-in hybridy tvořily schodně zhruba 11% nových registrací. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Pozor na nákazu. Vysočina hlásí o 40% více případů klíšťové encefalitidy. Hlavní část sezony přitom teprve začíná. Ještě nejvýraznější je vývoj u lymské boreliozy, kde se počet případů zvýšil o více jak 150%. Účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě na rozdíl od boreliozy je očkování, které je možné zahájit kdykoliv v průběhu roku. Důležitá je také kontrola těla, vhodné oblečení do přírody i použití repelentu. Dnes se můžeme těšit na teploty do 23 stupňů a taky na sluníčko, které nás bude provázet v první polovině dne. Odpoledne se pak mohou objevit slabé přehánky.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
0: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Čau.
1: Hezkou středu vám všem.
4: Snídaně šampionů.
3: Rozjíždíme poslední třetinu dnešní snídaně a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
1: Je středa, jsme v půlce týdne, tak jsme si řekli, že je čas na nějakou dobrou zprávu a tahle je teda sakra dobrá. Prej jeden lenivej den v týdnu může prospět vašemu zdraví. Takže si to musíte naordinovat.
3: No, tak to není problém. Když si jich dáš třeba pět, tak to je pětkrát víc jako lepší teda. Je to tak.
1: Zdraví jako
3: sedí to, sedí to. Tak to je tip pro vás. Činasky 1970, to je další muzika, kterou se rozhodně užijete. Tak hezké ráno z Hitrádia.
4: Hitrádio Vysočina.

Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 8 hodin 10 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Představte si, že jdete do nemocnice s kotníkem a probudíte se s pusou plnou gázy a bez moudráku. Tohle je příběh z Francie, 17-letá holka šla na běžný zákrok s kotníkem, ale protože tak trochu v nemocnici to popletli, zaměnili pacienty, tak jí pod narkózu vytrhli všechny 4 zdraví zuby moudrosti.
1: To je strašný, že ty jdeš do nemocnice s nějakou nepříjemností a odejdeš ještě jako jinou.
0: No tady vlastně u toho platí, jak se říká, nebo používáme to asi všichni dvakrát měř a jednou řeš. Teda si myslím. Ale zase vlastně jako docela ještě v pohodě, jo. Představte si, že by si ji spletli s někým, kdo si třeba šel změnit pohlaví, což je v dnešní době velký riziko, jo. Tak moudrák je ještě dobrý. Jako představ si, že se probudíš, Jasmin, asi chlap. Co bys dělala?
1: To opravdu netuším, jsem ráda, že to řešit nemusím. A že se mi ani nic takového v životě jako nestalo vám, jo? Nějaký takovýhle bizár.
0: Mně osobně ne, Davide, tobě?
2: Mě taky ne, ale moje sestřenka šla do nemocnice s problémy s pravým kolenem. Aha. Něco s vazama měla a normálně jí otevřeli to levý.
0: No to je problém tady s těma párovejma věcma, párovejma orgánama, že jo? Že z tvýho pohledu to je na levý straně, nebo a z doktoru na pravý a teďka co, no? No nicméně ta nemocnice přiznala pochybení a případy teďka, případ řeší úřady a uvidíme, jak to dopadne, no. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Mě zajímá, co naši posluchači, jestli teda jim se nějaký takovýhle bizár, nebo ani nemusí to být bizár, že jo, ale něco takového stalo, kdy teda pochybili lékaři a přišli jste s něčím, ale oni vám provedli něco jiného.
0: Jestli vám prostě něco spletli, pomotali, jo, případně pokud jste lékař, klidně se nám přiznejte, taky. Hlasovku můžete posílat přes WhatsApp na 777 937 777. Nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Od nás teď k vám další hity Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline a taky tohle Alan Walker a Tommy Narket Dark Side. 8 hodin 13 minut, hezké ráno.

0: Blind Two Friends, tohle je středeční hit rádio, hezké ráno. Měli jsme tady příběh, 17-letá dívka ve Francii šla na obyčejný zákrok s kotníkem, ale kvůli záměně pacientů jí lékaři pod narkózou vytrhli všechny čtyři moudráky. Tak jsme se dostali do debaty, diskuze, jestli se někdy vám něco podobného stalo v českém zdravotnictví.
1: Martina píše, ahoj dá, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný.
0: To je
1: hej, tak
0: geniální.
1: Tohle mi někdo říct, tak já vůbec, já prostě koukám jak péno stažky, chleba stažky teda, co se to říká? To je jedno.
0: Nevím, co ti kouká stežky, ale péro to asi, bude asi chleba, to bude.
2: Ona to říká, no tak já zas půjdu, jo, nebo jak to dohráli.
0: A jak to dopadlo? Takhle, asi žije, když píše, ne?
1: Asi žije.
0: Taky píše Ivča. Můj muž šel na vytažení nejdelšího šroubu z kotníku a lékař vytáhl jiný. A tomu jen umrtvil kotník, takže vše vnímal. Takže mu ten šroub tam dá zpět a vytáhne si na tuž ten správný. Naštěstí přišel primář, který ho i operoval a ten už to dal dokupy. Jo, a zrovna neměli vrtačku, takže šroubovákem. A to, že i tak vše člověk trochu cítí a zejména tu kost, to bylo z vyprávění na mě dost. To píše Ivča, jo.
1: Ona tam rýmovala na konci.
0: Jo, mě baví, že teda šel na vytažení šroubu z kotníku a že vytáhl jiný, takže asi měl v sobě víc šroubu, tak...
1: Zřejmě.
0: Si pracuje v železářství.
1: Jaruš, dobrý den. Mně osobně ne, ale sestře vyvrtal školní zubař zdravý zub. On ten školní zubař byl fakt strašný. Nebyla chudák jediná. No tak to má.
0: Počkej, školní zubaři vlastně.
1: Počkej, to my jsme neměli?
0: No my jsme měli. A to byli sadisti. To byli sadisti. Školní zubař. My jsme měli školní zubaře, ale k němu nikdo nechtěl.
1: No tak to
0: ty
1: chápu, když
0: bláho.
1: To čtu tady.
0: No jasně tohleto. No. A já vím, že on vrtal tak jako zdravý zuby, no. On prostě si to chtěl. Podle mě to, on byl na praxi v té škole.
1: Karolíne píše. Já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v uvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
0: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
0: Tak asi si všimneš, že v tobě zůstalo dítě. Ne. Takže nástroj, pane bože. Takže to nakonec dopočítal, představ si, to je stejný, já nevím, když to třeba přebereme na automechanik, jo. Já teda mám takovou zkušenost, že když jsem vždycky něco se snažil opravit, nemyslím auto, ale cokoliv, tak mi vždycky třeba jeden šroubek zbyl, jo. A vím si, že se to takhle stane, že ti teda zjistí, že ti chybí třeba, nevím, skalpel. Říkáš, sakra, kde je?
1: Jo,
0: sakra, no, on se někde objeví, no.
2: Láďo, neviděl jsi můj mobil?
0: Prozvoň mě. Taky píše Simona, dobré ráno, nám se teda nestalo, že by operovali něco jiného, ale jednou mě vyděsili, když jsem byla se synem na rentgenu a otočili snímek, řekli nám, že syn má zrcadlově otočené orgány. Naštěstí po ultrazvuku jsme zjistili, že ještě v pořádku a že nám jenom otočili snímek. Zpočátku nás to ale vyděsilo.
1: Pane bože, to jsou historky, no děkujeme za ně.
0: Já teda věřím, že i vy, kdo pracujete ve zdravotnictví, že vás to pobavilo, že jste se v tom možná trošku postali. To je skvělý, ještě, že my tady nikoho neoporujeme, že se nemůžeme splíst. My tady můžeme použít jenom hity a ty jsou skvělý. Co vás zabaví, Avril Lavigne, Complicated, taky Kamrad Be Mine, to všechno na Hit Rádiu. Za chvíli a taky doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
6: Zažte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klecmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
7: Je, opo.
8: A tamhle jede Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Je přesně 8:30. Dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update. FIFA potvrdila pořadatele dvou dalších fotbalových šampionátů. Mistrovství světa v roce 2030 uspořádají společně Maroko, Portugalsko a Španělsko. Turnaj se navíc symbolicky rozehraje i v Uruguayi, Argentině a Paraguayi. O 4 roky později potom bude světový šampionát hostit Saúdská Arábie. Do Česka míří nové světové obchodní řetězce. Čeští zákazníci se mohou těšit na nové drogérie, restaurace i obchody s levným zbožím. Podle odborníků je český trh pro zahraniční značky stále velmi atraktivní, problémem ale zůstává nedostatek volných prostor v obchodních centrech. Gangnam Style překonal na YouTube hranici 6 miliard zhlédnutí. Hit jihokorejského zpěváka Psáje je prvním K-popovým videoklipem, kterému se to podařilo. I 14 let po vydání navíc stále patří mezi 10 nejsledovanějších videí na celé platformě.
0: Takhle, kdybyste náhodou Gangnam Style neznali, což nepředpokládáme, tak zní to takhle.
2: Opan Gangnam Style!
0: No to je ten tanec, že jo?
3: Jaký jste na to měli názor, když to vyšlo?
4: Furt stejnej.
0: No, asi stejnej, no. Asi stejnej. Ale tak nikomu se to třeba líbí, že jo? Je to takový trhlý, jako šest, takhle. Asi, když to máš 6 miliard přehrání, tak to asi něco znamená, no. A teďka si říkám, no, samozřejmě mezi našimi posluchači jsou ti, kterým se líbí Gangnam Style, že by se to rádi pustili, když to hraje. Ale já tady měl Shaggyho Bombastic, no. Tak co z toho dáme? Co z toho dáme? Tohle anebo?
4: To je dost podobný.
0: To je dost podobný. Já bych to nechal na našich posluchačích, že bychom mohli udělat takovou výběr. Můžete udělat výběr vy. Zavolejte nám 800 937 937 a vyberte prosím vás jeden song. Kdo bude první, tak má to právo vybrat písničku, která bude hrát.
4: Takový jukebox.
0: Ano, budeme jukebox. Čekáme, až to tady bude zvonit, jestli někdo zavolá teda.
3: Tak já když tak půjdu za dveře a zavolám.
0: Hele, už někdo volá. Dobré ráno, snídaní šampionu. Kdo na druhé straně?
5: Tady Tomáš, ahoj.
3: Ahoj, Tomáš.
0: Ahoj, Tomáši. Tak Shaggy anebo Gangnam Style?
5: No jasně, že Shaggy.
0: Shaggy. A máš k němu nějaký osobní vztah, nebo takhle, jinak. Proč se ti nelíbí Gangnam Style, když se to 6 miliardám lidem líbí?
5: Protože nejsem blázen jako těch 6 miliard.
0: No, ale tebe jsme tady potřebovali. Ještě nám řekni, kam míříš, co tě dneska čeká, než se rozloučíme a pustíme teda Shaggyho.
5: Tak jedu z Chomutova na Kladno, jdu pracovat a čekám mi pracovní den stejně jako vás,
0: no,
5: ale
0: to...
5: se skvělým rádiem, takže jako my...
0: Ale nám to končí za půl hodiny, ale hele, děkujeme za hovor, zvládni to na cestách opatrně, zvládni to v práci a teda Shaggy Bombastic letí k tobě a ty seš taky bombastic, že jsi nám to pomohl vybrat. Tak hezký ráno, ahoj.

0: 8.40, Hit Radio, Rose, Bruno Mars, dobré ráno. Je tady jedna věc, která je často jedním velkým strašákem, a to jsou šediny. Mě by zajímalo, kolik z vás už našlo první šedivé vlasy. Ty nějaký máš, Jasmin, nebo se tě to ještě netýká v tvých 26 letech?
1: 27, ale děkuju.
0: 27 letech.
1: Zatím netýká.
0: Mhm.
1: Tebe jo? Tebe
0: no
1: jo?
0: Tak mně se to, no, možná bych to teďka mohl brát o tebe jako pochvalu, jako lichotku teda, ale nebo jako urážku, protože ty sama moc dobře víš, že mám pár šedivých vlasů. Já jsem se totiž včera dozvěděl, že jich mám víc, než jsem si myslel, protože já si normálně jakoby na té temeno hlavy, nebo prostě nahoru na hlavu nevidím, a bylo mi včera řečeno, že tam mám docela dost šedivých vlasů, jo. Ale pozor, není možná důvod panikařit. Šediny jsou totiž prý nový blond, jo? Je to symbol sebevědomí, autenticity a taky toho, že nemáte potřebu hrát si na o 10 let mladší.
1: A to se mi přesně líbí, já se třeba šedin vůbec nedivím a přála bych si jednou stárnout...
0: Nedivíš nebo nebojíš?
1: Nebojím, pardon. Přála bych si jednou stárnout s grácí, i když říkám, 27 se to asi zatím říká jako snadno, ale mně se to opravdu líbí a třeba moje kadeřnice už pomalu 10 let tady razí v Česku takzvanou šedivou revoluci, kdy opravdu jako... Když se objeví ty první šediny, tak říká těm klientkám, ať je přiznají naopak, nemají s tím do budoucna problémy furt to jako malovat. Asi. A to dávat si tam pak ve stáří ty růžový a fialový barvy, furt se o to starat, prostě to přiznáš a můžeš to mít i obarvený, ale tak si to fakt s těma přiznanýma šedinama, a mně se to strašně líbí teda.
0: Tady přišla SMSka akorát, Kuba 36 let, čupřina nad čelem protkaná stříbrem, lehce.
1: Lehce.
0: Lehce. No, mě by strašně zajímalo, jak třeba já budu vypadat, až budu šedivý. A zajímalo by mě, jestli budu v té kategorii chlapů, který to budou barvit, jakože si myslím, že asi jo. A nebo jestli to jako nechám na volno.
1: V dnešní době AI to není tak těžký zjistit, to ti můžeme udělat fotečku, jak budeš vypadat, že jo? Šedivej.
0: Počkej, ale tak to asi v reálu, když půjdu po ulici, tak to lidi jako uvidí, ne? Že jsem šedivej, nebo...
1: Že tebe by to zajímalo,
0: jo,
1: si říkal.
0: Jo, to je vlastně, jo, už to chápu, no. Už to chápu. No tak, jestli máte nějaký šediny, netrapte se tím. Takhle, kadeřníci tomu říkají stříbrný melír a peněženka tomu říká předčasný důchod. A my tomuhle říkáme hity September, Cry for you, za malou chvíli taky Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
6: A 30?
5: Acema.
6: A 40?
5: Acema.
6: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
7: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
8: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
9: Objednejte si lahůdky z Lahůdky veselo v Jihlavě.
10: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
11: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
12: Lahůdky veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
13: Lahůdky veselo, Husova 44, Jihlava.
14: Zase koler.
15: Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíchu Jihlavy.
16: David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minet, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
17: Těšíme se na vás!
18: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: 8.53. Tohle je středeční Hit Radio. Dobré ránko.
1: Pokud máte nějaký super zážitek z kempování, který my tady řešíme už celý týden, tak nám ho prosím vás napište na náš web, protože můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Na produkty máte navíc doživotní záruku a musím říct, že to mají maximálně promyšlený ty detaily a opravdu jako peckový materiály.
0: No a my tady každé ráno čteme jeden z příběhů pro inspiraci třeba a tenhle příběh nám poslala Martina. Na kempech Krištof Kemp jsme si postavili stan až vzadu u plotu, okolo kterého tekl potůček. Mysleli jsme si, že tam budeme mít klid a nikdo okolo nás nebude courat. Měli jsme sebou malou dceru, takže jsme o nějaký uchání do rána úplně nestáli. To by asi dobře fungovalo, ale stalo se, že kemp nestačil a proto ho zvětšili právě na další louku za naším potůčkem, přes který udělali lávku právě u našeho stanu. Tudíž noc probíhala tak, že kdokoliv šel okolo a že tam byl zčista jasný provoz velký, tak zařval: Bacha, potůček! Pozor, lávka, bacha, tady je lávka. Sem tam se někdo vykoupal, takže další, halo. Už jsme se tomu jenom smáli a vlastně na to dodnes se smíchem vzpomínáme a pokud vidíme lávku, tak je to naprosto jasný. Je to zhruba 14 let.
1: Takže takovýhle příběh zažila Martina. Jestli byste zažili něco podobného, nějaký další takovýhle skvosty, tak nám určitě dejte vědět.
0: Na web hitradio.cz a my v pátek vylosujeme ve snídaní šampionu jednoho z vás, kdo, jak bylo řečeno, vyhraje poukaz v hodnotě 7000 korun na značku Peak Design od 4camping.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

0: všechny dnešní zprávy, reakce. My jsme se díky vám strašně moc nasmáli, tak doufáme, že i vy.
1: Kdybyste se chtěli pobavit zpětně, tak budete moc, a to díky podcastu Snídaní šampionů. Ten během dne najdete na webu hitradio.cz nebo na Spotify, tam hledejte podcast Snídaní šampionů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Teď už vás dáváme do rukou našim dalším skvělým kolegům, muzika nachystaná a my se těšíme zítra.
0: Šest, ahoj.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Za Humpolcem směrem na Sedlice se srazil motorkář se zvěří, tak si tam dávejte pozor. A na trase z Humpolce na Pelřimov před omezením u Komorovic. Tady se v obou směrech tvoří kolony, takže počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. České nebe by mělo brzy patřit mezi jedno z nejbezpečnějších. Přispěje k tomu novela zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. O čem změny pojednávají, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
6: Což je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Organizace a účast na nepovolených tanečních párty se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Za pořádání takové akce budou hrozit až 2 roky vězení. Francouzský parlament v úterý pozdě večer schválil návrh zákona o klidu občanů. No a anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.
8: Tak dneska v průběhu dne bude polojasno až oblačno, mohou se výjimečně vytvořit nějaké slabší přehánky a teploty 21 až 24 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
8: Pohodovou středu všem přeju a posílám z Hit Radia Vysočina další hity, za chviličku Offenbach a teď pro vás Coldplay. Hit.

9 hodin 13 minut jste správně na ladění s Hitradiem Vysočina. Já jsem tady včera mluvila o tom, že na Vysočině je strašně moc klíšťat a na to mi odpověděl jeden náš posluchač a o to se s váma musím podělit, protože to je fakt strašně zajímavá myšlenka, jo? Poslouchejte. Píše: klíšťata mohou nejenom za 40% zvýšení výskytu encefalitidy u nás, ale mohou taky za prudké snížení porodnosti v Česku. Vysvětlení: za našich mladých let jsme vzali holku na rande za vesnici, položili jsme ji na méz do lučního kvítí a provedli jsme všechny úkony nutné pro prudké zvyšování porodnosti. Při dnešním výskytu klíšťat již toto není možné, takže takový tip pro vládu: chcete-li zvýšit porodnost, nezvýšení.

Zvyšujte porodné a přídavky na děti, stačí jenom plošně vyhubit klíšťata a porodnost bude zase utěšeně vzrůstat. Ahojky, Vlkáč. Tak já moc děkuju za tuhletu zprávu. Hele, něco na tom samozřejmě bude, jako, jenom chci říct, že ještě jsou tam mravenci, hovada, komáři, takže já si myslím, že z toho asi i tak prostě nic nebude.

0: Vysočina, Pitbull a Keša. Tak chodíme teďka často na brusle s kamarádkou, vždycky večer, pěkně si pokecáme, přitom děláme něco pro sebe. A já bych si strašně přála, aby u nás vyrostla nějaká pořádná inline trasa, kde by se dalo jet třeba, já nevím, 10 kilometrů tam, 10 zpátky, jo. A zrovna mi tady vyskočily nejlepší inline trasy v cizině. Takže Německo třeba Lužická jezera, tam jsou trasy dlouhé třeba 60 km, 20, 18 a tak, jako super. Skvěle se dá bruslit přímo ve Vídni u Dunaje, tam jsem byla a je to parádní. A pak z vás zvu ještě na Slovensko, na takzvanou Vážskou magistrálu, je to podél řeky Váh a přilehlých komunikací, je to od Komárna až do Žiliny. Cestou dokonce minete několik zámků a dalších zajímavostí, takže to se dá spojit s nějakým ještě hezkým výletem. Hele, super tipy, myslím si, že to dám do svého deníčku, kam bychom se asi takhle třeba s inlinama měli podívat. Tak přeju vám krásné prázdniny, hezkou dovolenou, třeba i na bruslích a za chviličku Shakira.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Omoda a Jakeu Hlouch Motors na Brněnské ulici v Třebíči. Omoda.hlouch.cz.
12: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
13: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
14: Teď to nejde.
13: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
14: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
13: Víš co? Já si to zařídím sama.
15: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
13: Potřebuji rekonstrukci bytu.
14: Komu zase voláš?
13: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
15: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
0: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Teď už pozitivní minutka na Hit Rádiu Vysočina. Tak nevím jak vy, ale já miluju tohleto počasí. Hele, 23, 24 stupňů sluníčko, ideální na prázdninový výlety, ideální na tábor. Já třeba dneska plánuju cyklovýlet navštívit kamarádku se štěňátkem. Takže dá se v tomhletom úplně cokoliv. Kdežto, když je třeba 36, 40 stupňů, tak to se dá opravdu jenom ležet ve stínu a pít studený nápoje. Tak co, taky vám tohleto vyhovuje víc?

0: Zaspíval Cyril, posloucháte Hit Radio Vysočina a my se teďka podíváme do vzdálené minulosti. Představte si to, že byla doba, bylo to prý v roce 1270, kdy v Čechách pršelo vlastně od 22. července bez přestání až do polovičky září. Něco pro nás teďka fakt úplně nevýhodného, to si podle mě vůbec ani nedovedeme představit. No a jak to vypadalo? Tak samozřejmě potopy, neúroda, drahota, ale pozor, vína prý bylo nadmíru. Tak si myslím, že zase asi nebylo tak zlé.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert kapely Spaziergang. Večer plný swingu a šansonu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Putimov opět ožívá. Akce plná zábavy a jedinečné atmosféry. V sobotu 25. července v 19 hodin doražte na Megalouku pod koupalištěm. Zahrají kapely Parkán a Turbo. A pro vaše mlsné jazyčky bude připravený vychytaný catering. Jednoduše skvělá akce v Putimově. Více na polavcefestivaly.cz.
6: Zase koler.
7: Zaříme!
8: Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíku i Hlavy. David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minit, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
9: Těšíme se na vás!
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
18: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
19: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servisy na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 80 ve směru na Prahu bude v levém pruhu probíhat oprava svodidel, tak si tam dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Těšíš se na víkend?
8: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
7: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
9: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
9: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
11: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Nad Prahou dnes taky cvičně přeletí stíhačky Gripen. V Praze 10 můžou teď místní obyvatelé využít prázdninový svoz elektrospotřebičů. Nefunkční zařízení už nemusí zabírat místo doma. Problém jednoduše vyřeší bezplatná recyklační služba. Co všechno je možné odevzdat, řekne mluvčí 10. městské části Jan Trop.
15: Můžete zdarma odevzdat drobné i velké elektrospotřebiče, audio a videotechniku, mobilní telefony, elektronářadí, počítače, zářivky a žárovky a další IT vybavení. Přijímány budou také objemnější spotřebiče, jako jsou ledničky, pračky nebo televizory.
14: Díky odborné recyklaci odevzdaných zařízení dojde k využití cenných materiálů, které by jinak zůstaly bez užitku. Počet zraněných amerických vojáků ve válce proti Íránu, která začala v únoru, je přes 500. Je to o něco více, než kolik uvádí oficiální systém amerického ministerstva války. Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že v souvislosti s boji padlo 18 amerických vojáků. No a na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu se utká s Američankou Líovou.
0: Tak dneska bude polojasno až oblačno, možná i nějaká přeháňka, teploty 21 až 24 stupňů, v noci oblačno, zataženo, objeví se i přeháňky a noční teploty 13 až 10.
12: Hit Radio Vysočina.
0: No tak krásnou středu s Hit Radiem Vysočina, zdraví vás Markéta Zušťáková, se mnou taky Black Eyed Peas a za chviličku pozvánka na kulturu.

Imagine Dragons na Hit Radio Vysočina. V Třebíči o víkendu proběhl už 18. ročník akce Graffiti Rock Jam. Na 10 legálních plochách po celém městě mohli umělci z celé republiky namalovat své graffiti. A je to fakt krásná podívaná, protože oni malovali, stříkali i u nás ve Stříteži na dřevěný plot kolem bývalého kravína u benzinky. Každopádně viděla jsem i nějaký fotky a fakt by to stálo za to všechno si to obejít, ty místa, kde byly. Já nevím, jestli existuje dokonce i nějaký jako seznam, kde všude ty graffiti v Třebíči se vyskytují. Kdyby ano, klidně mi to pošlete, abych to mohla říct všem, abyste si to právě mohli obejít, protože výtvory jsou to úžasný,

Úžasný. Vím o místě třeba na zdi u Bílýho králíka v Borovině, anebo taky u Sokolského stadionu. A jinak klidně napište. A tady už je další muzika, Vayamos Compañeros.

kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

0: co se děje na Vysočině.
1: Pátek a v sobotu se v Třebíči na Podzámecké Nivě koná Polanka Fest, kde vystoupí třeba Ben Krstoval, Adam Mišík a spoustu dalších, tak určitě vyražte. Na páteční večer vás zvu i do hotelu Kouty na partu sehraných muzikantů, co se říkají Špacír Gang. Je to v rámci akce Kouty Ladí, čeká vás letní koncert v lese, a to od 19 hodin právě v pátek. No a v sobotu zase můžete vyrazit na Čeřínek Fest, je to už 18. ročník festivalu pro celou rodinu. Je to u Jurdy z Divokýho Byla, bude divadlo, budou dílničky, bude bohatý program pro děti a taky pro vás. K tomu všemu koncerty David Koller, Marpo, UDG nebo Kašpárek v rohlíku. Tak si to báječně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Řidičky i řidiči autobusů
2: Wanted.
0: Wanted. Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
8: Láska prochází žaludkem.
9: A když je k tomu veselo,
8: tak to musí být
9: jediné místo v Jihlavě.
8: Pekárna Veselo.
9: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
8: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
9: Husova 46, Jihlava.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechajim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klecmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Zaspíval Miles Smith na Hitradio Vysočina a já mám pro vás teďka jednu písničku z 90. od Jennifer Page, která se přiznala, že tahle ta píseň byla 100% odrazem jejího tehdejšího života, jo. Tak si to jako představte, pojďte se naladit. Život v Kalifornii, jezdila v kabrioletu a jenom neustále flirtovala s kluky. Tak přesně tuhletu letní bezstarostnost posíláme i z Hitradia Vysočina. A připomínám, že večer po 18. hodině se těšte na Hitradio Klasik, to nejs 80. 90. a taky milénia.

0: Za námi David Guetta a taky tedy Swims na Hit Radio Vysočina. Je 10 hodin 42 minut. Já jsem tady narazila na fotky a článek o herečce a spisovatelce Joan Collins, která léto tráví v Saint-Tropez. Je jí 93, jenom tak jako připomenu, jo? 93. A běžně se tam oblíká do minišatů bez podprsenky. Hele, já jsem si říkala, a co? Doma po zahradě a po dvoře tak chodíme všechny, že jo? Takže dámy, až dneska zase schodíme pod prsenky, dáme si ty vytahané šaty, trika a domácí oděv, můžeme se na chviličku cítit jako ta slavná Joan Collins.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Běž se s ním zase učit ty.
13: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
12: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
13: Tak zařídíme doučování.
14: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Zase koler.
17: Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíchu Jihlavy. David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minit, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
18: Těšíme se na vás!
19: Hit Radio.
8: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 94 ve směru na Brno stojí na krajnici poruchaný kamion. Částečně zasahuje do pravého pruhu, tak si tam dejte velký pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Čas nezměníme. Cestu ano.
6: City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. O obnovení elektrické evidence tržeb, novele stavebního zákona, zákona o státních úřednicích nebo zpřísnění pravidel jednání sněmovny bude Senát jednat na schůzi, která se bude konat 19. a 20. srpna. Po jednání senátního organizačního výboru to řekl předseda Senátu Vystrčil. Jižní Morava bude za pár let vypadat významně jinak. Přispěje k tomu nový strategický dokument rozvoje regionu mezi lety 2028 a 2034. Na jaké konkrétní oblasti bude cílit, řekne mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
10: Nová strategie bude reagovat například na stárnutí populace, klimatickou změnu, energetickou a kybernetickou bezpečnost nebo rozvoj umělé inteligence. Zaměří se také na témata, která přímo ovlivňují život v Jihomoravském kraji, na dopravní infrastrukturu, proměnu zdravotnictví nebo podporu rozdílného rozvoje jednotlivých částí regionu.
9: Práce na ní už odstartovaly a hotová by měla být do konce roku 2027. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Generická léčiva obsahují účinnou látku, která už není chráněna patentem. No a tenistku Barboru Krejčíkovou po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze potěšilo, jak se vypořádala s rychlým přesunem z Řecka, kde teprve před 2 dny ovládla turnaj v Aténách. I navzdory menšímu prostoru pro odpočinek porazila v prvním kole Lindu Fruhvirtovou ve 2 setech.
0: Tak dnešní den by měl být polojasný až oblačný, může přijít nějaká přeháňka odpoledne, 21 až 24 stupňů, to jsou odpolední teploty. V noci 13 až 10 bude většinou oblačno, zataženo a lokálně i nějaká ta přeháňka.
7: Hit Radio Vysočina.
0: A já vás už za chviličku pozvu na noc na hradě, tak si to nenechte ujít. S vámi Markéta Zušťáková a teď...

0: Co byste řekli takovému letnímu dobrodružství, kde si ustalete přímo na hradě? Více informací pro vás máme přímo z Polné.
1: Láká vás přenocovat v hradních komnatách? Zbalte spacák, karimatku, přijďte do Polné a zažijte noc na hradě. Čeká vás speciální prohlídka s kostýmovanými průvodci, opékání špekáčku a večerní promítání filmu Pod čirákem. Následně se můžete uložit ke spánku v historických sálech Polenského hradu.
0: No a to všechno právě tuhletu sobotu od 19 hodin, končí se potom v 9 ráno a pak ještě můžete využít srpnový termín, a to v sobotu 29. srpna. No a když už tam budete v té Polné, tak mrkněte určitě i na loutky, protože loutkové divadlo v Polné slaví 100 let své existence a právě v Polenském muzeu jsou po celé letní prázdniny vystaveny tradiční dřevěné loutky s kulisami, které po generace rozdávaly radost dětem i dospělým. Tak snad jsme vám pomohli s dalším prázdninovým dobrodružstvím.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Joan Osborne na Hitradiu Vysočina. Jak dneska píšou na jihlavské Drbně, největší rekonstrukce bazénu Rošického v Jihlavě za posledních 30 let už je skoro hotová. Bazén už má novou nerzovou vanu, za novou prosklenou stěnou vzniká i terasa, proměnou prošly sprchy, taky technologie. Zavřený byl od loňského června, to si pojďme připomenout, a v tuhle chvíli už se bazén plní vodou, takže super. A já vám přeju, ať se vám v něm hezky plave. No a za chviličku už na Hitradiu Vysočina Lady Gaga, Bruno Mars.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert kapely Spaziergang. Večer plný swingu a šansonu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
8: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
9: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
10: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
11: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
12: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
13: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě.
14: Tak jako kdysi.
15: Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
16: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Ahoj Jihlaváci, nejlepší fotbal na Vysočině je zpět. V pátek 24. července v 18 hodin startuje nový ročník šance Národní ligy. Na úvod vyzveme Viktorii Žižkov. Buďte s námi u toho. Společně bojujeme za Vysočinu.
19: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Za náma Damiano David na Hit Rádiu Vysočina. Tak včera na Jadranu řádily bouřky, prý tam padaly až 15 cm kroupy. Naštěstí se ten největší a nejsilnější bouřkový mrak držel někde nad mořem. Hele, to asi neměli teda radost možná námořníci. Jak by řekl můj taťka, furt byste někde trajdali, seď doma a nic se ti nestane. Tak, asi takové poselství mám. Tady je Gigi D'Agostino na Hit Rádiu Vysočina. Přeju vám krásnou středu s námi.

0: Vysočina. Zlepši si náladu.
1: Hello.

0: Takhle hezky zaspívala Adele na Hitradiu Vysočina krátce před 11:45. Odborníci tvrdí, že otcové, kteří mají dcery, že žijí déle, že to je jako elixír života. Hele, já nevím, co až dcera chce další a další peníze na hadříky, další peníze na šminky, co když pak dcera přijde s nějakým borečkem domů a vám se to nepozdává. To jsou potom zase nervy. Takže něco možná ubere, něco přidá, je to v rovnováze, tak to má být. Za chviličku na Hitradiu Vysočina třeba Pink, no a po 12. hodině se těšte na srdcovky, zůstávejte s námi, já se loučím, přeju krásnou středu a zítra v 9, ahoj.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
10: Putimov opět ožívá. Akce plná zábavy a jedinečné atmosféry. V sobotu 25. července v 19 hodin doražte na Megalouku pod koupalištěm. Zahrají kapely Parkán a Turbo. A pro vaše mlsné jazyčky bude připravený vychytaný catering. Jednoduše skvělá akce v Putimově. Více na polavcefestivaly.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Omoda a Jakeu Hlouch Motors na Brněnské ulici v Třebíči. Omoda.hlouch.cz.
13: Běž se s ním zase učit ty.
14: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
13: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
14: Tak zařídíme doučování.
15: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
16: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
17: Martina píše, ahojda, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, Já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
5: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
17: Jo, takhle.
5: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
0: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině mezi Vílancem a Čížovem na Jihlavsku počítejte s možným zdržením. V místě projedete jedním pruhem Kyvadlově a zcela uzavřená je silnice v Rynárci na trase z Pelhřimova na Horní Cerekev. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letní sezona cestování a výletů je v plném proudu. Na solo dovolenou vyrážejí nejčastěji lidé ve věku kolem 30 a pak nad 55 let. A mezi staršími převažují ženy, kam nejčastěji individuální cestovatelé vyrážejí, popisuje výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří Kateřina Chaloupková.
3: Nově se bude týkat například...
4: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
2: Individuální cestovatelé si ale častěji připlácí za ubytování, když chtějí bydlet na dvoulůžkovém pokoji sami. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o bezmála 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci a většinou z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku. Maxima by měla dosahovat na 43 stupňů. V několika regionech platí stav pohotovosti kvůli riziku požáru. No a v rizikových oblastech je zakázána také práce venku mezi 12 a 16 hodinou. A to je rozvážka jídla nebo práce v loděnicích a na staveništi. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Téměř 3 miliony korun. To je částka, kterou kraj Vysočina letos vyplatil 62 žadatelům, kterým chránění živočichové způsobili škody. Nejvíce opět řádila Vydra říční. Škody napáchaly také ale kormorán velký nebo bobr evropský. A doplním, že dlouhodobé statistiky ukazují, že nejvyšší objem vyplacených náhrad připadl na rok 2024.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Počasí nám odpoledne na Vysočinu přinese polojasné až oblačné nebe, další mraky se začnou tvořit večer, kdy se může objevit i přeháňka a teploty se zastaví na 24 stupních.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě srdcovky. I jo, ty nejlepší songy za posledních 30 let. Dneska to opět bude nabité. Shaggy, Kylie Minogue, Ozzy Osbourne, Mojo. No a na start popový hit z roku 1998. Zajímavost, ten song se původně jmenoval jinak. Měl se jmenovat Killer on the Rampage. Pak si to ale Ace of Base rozmysleli.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Jdeme na to. Ace of Base, Always Have, Always Will a první dnešní srdcovka.

0: skvělý, co? Ace of Base, Always Have, Always Will, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a budeme pokračovat i v tom dobrém vibu a i v těch skvělých srdcovkách. Druhá věc, která nás čeká, je z roku 2001. A stojí za ní duo Mojo, Francie, jo. Oni to umí, protože jejich nejslavnější song je Lady Hear Me Tonight. To znáte určitě úplně všichni. No a v roce 2001 vydali song Chillin'. Jo, což už jak název napovídá, je takový vyčilovaný. Zajímavý je, že chvíli po tomhle songu se rozpadli. No naštěstí pro nás to stihli vydat. Protože ten song je skvělej. Mojo a Chillin', druhá dnešní srdcovka.

0: Jedinečný hlas, tohle je Ozzy Osbourne na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song, který pojednává o loučení, smrtelnosti a taky naději, že se s blízkými znovu setkáme na druhé straně. Často to mimochodem bývá interpretováno jako osobní vzkaz Ozzyho manželce Sharon. A teď, když tady Ozzy není, tak je to vlastně ještě o to hlubší. Takže další srdcovkou byl právě Ozzy Osbourne. No a teď nás čeká Kylie Minogue. I should be so lucky. Ono už z toho názvu je jasné, že to je hrozně veselý song, jo? Respektive minimálně ten vibe toho songu je takový, že se prostě potřebujete u toho usmívat, jo? A to je zase dobře, a navíc Kylie Minogue, to už je prostě legenda. Zajímavost, mimochodem, celý song napsali za 40 minut a ona to naspívala za méně než hodinu. Když se vezmete, jaký song potom ten úspěch měl? Neskutečný. Kylie Minogue právě teď.

0: Žádný reggae. Shaggy Oh Carolina na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No prosím vás, tohle je naprosto zásadní song, protože jamajský zpěvák Shaggy ji vydal v roce 93 jako jeho vůbec první single z debutového alba Pure Pleasure. No a nejenom, že tahle skladba odstartovala jeho hvězdnou kariéru, ale taky vrátila jamajský reggae sound zpět do světových hitparád. A my jsme rádi, protože reggae má něco do sebe. To už je skoro všechno ze srdcovek. Ale ještě jedna chybí. Přemýšlím, jaká. No ta vaše, to je jasný. Vemte telefony, pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Jaký je ten důvod, že tenhle konkrétní song vám třeba vždycky vykouzlí úsměv na tváři, nebo vás přenese někam zpátky v čase, nebo za někým. Pište na 777 937 777, těším se moc na do té doby třeba tohle. Linkin Park nebo Poetika, tak buďte s námi.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
5: Zase koler.
6: Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíchu i Hlavy. David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minit, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
7: Těšíme se na vás!
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Už tam bude.
10: Nech toho.
9: Každý už tam bude.
10: Přestaň. Štíl mě vedro.
1: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina. Léčí,
1: tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácím.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, my si dáme ještě jednu srdcovku, a to tu vaší. Ano, dneska jsem vybrala SMSku od Michala. Ten píše, moje srdcovka je na ostří nože od Evičky, protože když jsem byl malej, tak mi to taťka pouštěl a už tu s námi není. Tak na to rád vzpomínám. Mimochodem je to neuvěřitelný, ale tomu songu už je 10 let. Taky byste to neřekli? Neskutečný. Takže dnešní srdcovka je jasná. Eva Farná pro Michala a pro vás všechny. Na ostří nože, jdem na to.

0: Carly Rae Jepsen v éteru Hit Rádia a už se to blíží.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Už v pátek. První šance vydělat si na víkend. Aha, léto na Orlen je letos totiž epické. Můžete tam tankovat na efektu se slevou 1 koruna na litr, prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litru, no a hlavně s Orlen aplikací každý pondělí a s tankkartou celý prázdniny. Ve Stop Cafe vás osvěží, jo, můžete se tam najíst, což na cestách v autě je ideální. No a s námi můžete každý pátek až do konce léta vyhrát tankkartu. A je jenom na vás, nakolik ji nabijete. Můžete jí totiž nabít až na 10 000 korun. Každý pátek 10 otázek, 10 odpovědí a za každou správnou odpověď vám na tankkartu přistane 1000 korun. To je super, ne? Takže tenhle pátek první kolo. Navíc odpovědi jsou vždycky číslovky od 1 do 10. A to číslo se neopakuje, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tý vysněný částce. Tak se těším a držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
17: Teď to nejde.
16: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
17: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
16: Víš co? Já si to zařídím sama.
18: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
16: Potřebuji rekonstrukci bytu.
17: Komu zase voláš?
16: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
18: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: End of Beginning a DJO v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Is nebo Lenny Kravitz, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase z Humpolce na Pelhřimov před omezením u Komorovic se v obou směrech tvoří kolony, počítejte tam se zdržením a připomínáme také omezení mezi Viláncem a Čížovem na Jihlavsku. Dobře dojte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
5: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přel Lucie Daňková. České nebe by mělo být jedním z nejbezpečnějších, a to díky novele zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. Změny nám popíše mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
4: Což je iniciativa Evropské unie, která má zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. V programu cesty má i jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Oblast Jadranu zasáhly včera silné, extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly na 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přenášely kroupy v průměru 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se pak udržel převážně nad mořem. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Pediatři a stomatologové na Vysočině získají od kraje další podporu. Na vybavení nebo modernizaci ordinací mohou dostat až 300 tisíc. Podmínkou je zajistit péči v menších obcích. Podporu dostane prvních 11 žadatelů. V krajském fondu je k dispozici ještě přes 1 000 000 korun. Podpora může otevřít nové ordinace, rozšířit stávající a zlepšit dostupnost.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Na Vysočině se dnes teploty dostanou maximálně ke 24 stupňům, na severu kraje se může objevit večer nějaká ta přeháňka, jinak bude opět většinou oblačno až polojasno.
7: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. Já jsem moc ráda, že si středu dáváte s námi a slibuju, že k tomu ty nejlepší hity.

Tohle je Leny Kravitz, posloucháte Hit Radio a je to tu. Ano, ano, dámy a pánové, stejně jako oba předešlé dny, i dnes pro vás máme roční předplatné na Disney+. Tam už příští pondělí dorazí nový thriller, seriál Posedlost. V originále Furious, ano, honba za šílenou vražetkyní. Mm-hmm. Bude to skvělý, ten seriál bude fakt skvělej. No a vy na to můžete koukat zadarmo. Jo. Stačí se zapojit do debaty. Dneska zůstaneme u toho slova Furious, což je šílený, že jo, rozčílený. A mě by zajímalo, co vás dokáže okamžitě vytočit. Co je takový ten váš spouštěč? Co vás jako zaručeně vytočí do 3 vteřin? Pojďte mi napsat 777 937 777. Pojďte s tím ven, přiznejte se, pusťte to ven. A jeden z vás za tenhle svůj příspěvek získá právě roční předplatné na Disney+. Moc se těším na ty vaše spouštěče. Spouštěče, co vás dokáže okamžitě vytočit? Pište, jak tomu posílám další hity, ty vás snad nevytočí. Tiësto a Jonas Blue právě teď.

0: Činašky a víno na Hit Radio. Ach jo, ptala jsem se vás, co vás spolehlivě rozčílí. Jo, protože tady máme opět jedno roční předplatné na Disney Plus, volně k rozebrání, no a jeden z vás ho získá. Tak co se týče vašich spouštěčů v steku, tak často jsou to partneři teda, hlavně ti, kteří nechávají prkénko nahoře. Pánové, ale no tak, no, takovej jednoduchý pohyb, že jo, já vím, my se ho můžeme dát dolů. No to je jedno. Nakonec jsem vybrala jednu velmi jednoduchou zprávu a myslím, že všichni rodiče, všichni, nebo minimálně většina, řeknou, Markét píše, ahoj, nemusím se dlouze rozepisovat, stačí mi jedno slovo, děti a smajlík. Ano, děti jsou dar a taky jsou skvělý spouštěče v steku. Tak doufám, Markét, že to roční předplatný na Disney tomu trošku pomůže. Jo, že když tě budou děti hodně, tak jim pust Disney a běž se vyvětrat. A nebo pošle děti ven a sama si pust nějaký skvělý seriál. Markét získává dnešní předplatné a vy nebojte, další je ve hře zase zítra. Úplně pro všechny, už za chvilku další hity 21 Pilots nebo Rehab a Ina.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksatrebic.cz.
7: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert kapely Špacír Gang. Večer plný swingu a šansonu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Zase koler.
13: Čau, tady Jurda z Divokýho byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíku i Hlavy.
14: David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minit, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
15: Těšíme se na vás!
16: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize.
12: A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu.

21 Pilots a Hitens v éteru Hit Rádia. No a pokud vyrážíte k moři a máte strach ze žraloků, což chápu, to je přirozený strach, jo, tak si můžete koupit speciální plavky. Ty stojí 9000 korun, pohoda za plavky, a mají údajně poskytovat 100% ochranu. Žralok si vás v nich prý vůbec nebude všímat. A údajně, a to je velký argument, je ještě nikdo nereklamoval. Ono se to málo ví, ale lidi, kteří jsou sežraný žralokem, tak většinou nejsou schopni už ty věci reklamovat. Tak nevím, no, byla bych opatrná. Já mám když tak doma takový plášť proti medvědům, taky výborně funguje. Fakt, jako, zatím jsem sice nebyla nikde, kde medvědi jsou, ale taky mě zatím žádný medvěd nesežral, no. To je asi jako na stejný bázi. Tak prosím vás, radši se zkuste prostě žralokům vyhejbat. To bude možná vděčnější a těch 9000 můžete utratit třeba za jídlo, co?

0: Coldplay Little Sims a Burna Boy v éteru Hit Rádia. No pozor, pozor, máme středu a v pátek budeme vyhlašovat jednoho z vás v rámci 4Campingu. Ano, ano, i teď máme pro vás voucher na 7000 korun, tentokrát na značku Peak Design právě na skvělém outdoorovém shopu 4camping.cz. No a co musíte udělat? Napsat na web hitradio.cz vaší příhodu z kempování. Aha, tenhle příběh nám napsal Michal ze svého výletu na Šumavu. Vyrazili jsme uprostřed srpna poprvé pod stan s celou rodinou a dětmi na Šumavu. Než jsme stihli zatlouct poslední kolík, strhla se klasická srpnová průtrž mračen. Voda nám během chvíle odplavila veškeré plány na klidný večer. Děti měly na krajíčku pláč a já si v tu chvíli zoufale říkal, co jsme to pro boha jako rodiče vymysleli? Už nikdy nikam nejedu. Pak se ale stal zázrak, který doteď nosím v srdci. Sousedé z vedlejšího karavanu viděli naši spoušť a plačící dceru. Místo toho, aby zalezli do sucha, přiběhli nám na pomoc, půjčili nám suché deky, zabalili děti do tepla, pomohli přestěhovat věci a zbytek večera jsme všichni strávili schovaní pod jejich velkou markízou. Když se bouřka přehnala, srpnový vzduch se neuvěřitelně pročistil a voněl mokrým jehličím. Vyndala se kytara, soused vytáhl doma klobásy, děti dostali teplé kakao a my si za doprovodu šumění nedaleké vidry povídali až do ranních hodin, jako bychom se znali roky. Strach dětí se proměnil v obrovské dobrodružství. Ta noc mě naučila, že kempování není o dokonalém počasí, ale o lidech, soudržnosti a čisté přírodě. Na ten pocit sounáležitosti a ranní probuzení, kdy se nad šumavskými pláněmi zvedala hustá srpnová mlha a my s dětmi pili horký čaj z plecháčku, nikdy nezapomenu. Jo, i tohle je kempování. Kempování může být krásný, může být náročné, ale vždycky je to zážitek. Tak nám váš příběh napište na hitradio.cz, vítěze vyhlásíme v pátek. A za chvilku douší další hity Miley Cyrus, Kato a John nebo Eva Farná.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Řidičky i řidiči autobusů
3: Wanted. Wanted.
2: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
9: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
8: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
10: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidage. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
7: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. We were good.

0: Tohle je Eva Farná, těsně před 14. na Hit Rádiu, za chvilku Daša nebo Martin Garrix, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Stále pozor na cestáře, pracují v části obce Antonínu v Důl na Jihlavsku, projedete tudy na semafory. Na Jihlavsku se zdržíte také mezi Výláncem a Čížovem a na trase Onšovice Humpolec v obou směrech. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
7: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
8: Putimov opět ožívá. Akce plná zábavy a jedinečné atmosféry. V sobotu 25. července v 19 hodin doražte na Megalouku pod koupalištěm. Zahrají kapely Parkán a Turbo. A pro vaše mlsné jazyčky bude připravený vychytaný catering. Jednoduše skvělá akce v Putimově. Více na polavcefestivaly.cz.
9: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Parky Hlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, jako zneužití pravomoci úřední osoby, braní úplatku nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili jako organizovaná zločinecká skupina s jasně danou strukturou a rozdělenými rolemi. Náklady na péči o seniory v příštích letech porostou. Kvůli stárnutí populace bude v horizontu 10 let potřeba investovat zhruba 70 miliard do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Uvádí to nová studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Její prezident Jiří Horecký.
3: To byla jedna z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla. Ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců, zejména pečovatelů, pečovatelek, nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až o 2/3 v těch příštích 10 letech.
2: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Do Hradozámecké noci se zatím přihlásilo 139 památek, o jednu více než loni. Národní památkový ústav ji pořádá v sobotu 22. srpna. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také více než 40 památek soukromých a dalších. Památky zůstanou otevřené po setmění a chystají zvláštní program. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Nadace ČES pokračuje v podpoře výsadby stromů po celé republice. Na Vysočině a Jižní Moravě pomohla během let vysadit zeleň na 231 místech a rozdělila téměř 23 milionů. Stromy dnes pomáhají ochlazovat veřejná prostranství, zadržovat vláhu a vracet do měst i obcí původní druhy dřevin. Zájemci mohou o grant požádat do 31. července.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dnes se maximální teploty na Vysočině zastaví na 24 stupních a v průběhu dne bude polojasno až oblačno. Večer se pak může na severu kraje objevit přeháňka.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvíli si dáme ruletu. Těšíte se? Já moc na to, až zase popustíte uzdu fantazii. Do té doby je tu Daša a Austin, tak si to užijte.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia. No a teď je to tady, dámy a pánové. Doufám, že jste ready pro třepaný mozky. Tohle bude skvělý.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Na obědě u babičky. Ajeje. Tak jo, přesouváme se na nedělní oběd u babičky. Pojďte se do toho ponořit, prosím vás, nemoc. Co můžeš říct v posteli a na obědě u babičky, jo? Třeba, teda, to je ale nálož, babi. No nic, pište. 777 937 777. Trochu se bojím, hodně se těším, doufám, že jste na tom úplně stejně. Tak jo, tak pojďte sem s tím, jsem zvědavá, s čím dneska přijdete. Červenám se už teď. Těším se na vaše zprávy. Napište k tomu Martin Garrix a Bon.

Nickelback Lullaby v éteru Hit Rádia. A teda... Vy jste neskutečný. A máme tady ruletu, řešíme, co můžete říct v posteli a taky na obědě u babičky. Jindra píše, no a kolik nás bude? Pája, už mi to necpi, co s tím mám jako dělat. Míša píše, babi, říkala jsem, že dva stačí, zase si mi tam hodila čtyři. Dominik, teda, ta buchta je pěkně vláčná. Ivča píše, pořádně to vylížu, bylo to super, těším se zase za týden. Petr píše, jsem plná k prasknutí. Sabina píše, děda to má rád takhle. Jste hrozně čuňata, to je neskutečný. Tady teď přišla od Martina zpráva. Babi, na tohle zuby nepotřebuješ. Pište dál na 777-937-777, co můžete říct v ložnici a na obědě u babičky. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tohle je Pink na Hit Rádiu. Fuf, dál řešíme ruletu a to, co může zaznít u babičky na obědě a taky v posteli. Vy jste strašný, no já se stydím, jo? Takže Tomáš píše, ještě jedna klobása by se do mě vlezla. Tady přišla zpráva, zase jsem celá upadlaná od smetany. Kde je děda? Ten nebude. Michal píše, kouk jak brindáš. Iva píše, babi, děda už asi nemůže. Já už nemůžu, to je strašný. Uzavřela bych to zprávou od Irči, doufám, že tuhle větu řekne dneska, nebo teďkon o víkendu u babičky, píše, babčo, ta tvoje buchtička nemá chybu. Strašný. Díky moc všem, že jste se zapojili, opět to bylo naprosto fantastický výlet do vašich myslí. Další hity za chvilku, čeká nás Reje nebo One Republic.
1: Jedinečná akce v Petě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Omoda a Jakeu Hlouch Motors na Brněnské ulici v Třebíči. omoda.hlouch.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Běž se s ním zase učit ty.
7: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
6: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
7: Tak zařídíme doučování.
8: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Where is my husband, to je Reje v éteru Hit Radio. No a jestli si pamatujete na tu studii, že lidi se radši seznámí v obchoďáku než na netu, tak ve Finsku na to jdou zajímavou cestou. V jednom supermarketu teď zavedli růžový košíky pro single lidi. Jo, prostě tam přijdete a když si vezmete ten růžovej, tak dáváte najevo, že jste single a chcete se seznámit, což je super. Jo, prostě nikdy nevíte, kdy potkáte toho sudovýho. Může to být prostě uzlevněného másla, že jo. Může za váma tak tím pádem ten člověk přijít, že jo. Popovídáte si, jo. No a kdyby náhodou se ukázalo, že je třeba ženatej, nebo je to blbeček, tak ho tím košíkem můžete rovnou majznout. Geniální. To bychom mohli taky zkusit. Nebo třeba nějaký náramky, něco takového. Teď se pojďte na chvilku naladit na to, co nás čeká večer. Od 18.00 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a od toho jsou tady Snap a Rhythm is a Dancer.

0: Niko Santos, Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, blíží se vaše milované odpolední show. Věřím, že si to užijete. Máme tady středu, jsme za polovinou pracovního týdne. Ano, blíží se to, víkend za dveřmi. Já se s vámi loučím, ne úplně, protože se slyšíme v 18 hodin u Hit Rádia Classic. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska to bude nabitý, těším se moc. A do 15. třeba tahle hudební legenda. Bon Jovi nebo Ella Henderson už za chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: For Camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For Camping. Venku je nám krásně.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: firmanazážitky.cz.
20: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Martina píše, ahoj dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolína píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
1: No,

0: tu nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči na Bráfově třídě směrem do centra za nemocnicí bourala dvě osobní auta, připravte se tam na zdržení v koloně. Opatrní buďte také na Jihlavsku na objížďce Brtnice u Hřínovice, kde trochu houstne doprava. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Je, opo.
7: A tamhle jde Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
1: On air,
0: online
1: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
8: 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Rodičovský příspěvek se od příštího roku pravděpodobně zvedne o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat to bude dvojnásobek částky. Počítá s tím vládní novela o státní sociální podpoře a pomoci, kterou dnes doporučil Senátu schválit i jeho ústavně právní výbor. Některá města po celém Česku rozdají svým obyvatelům takzvané korenty. Jde o speciální elektronické poukázky, které lidé mohou utratit u místních obchodníků, restaurací nebo služeb. Cílem projektu je podpořit podnikatele a udržet peníze v regionu. Korenty mají třeba v Ostravě, Aši a nově v Napajedlích. Živelní pohromy v Česku letos způsobily 10 tisíce škod v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Nejvíce škod letos od ledna do června způsobily srážky a krupobytí. Naopak oproti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením kouče Nedvěda se čeští mladíci chystají na první vrchol sezony, kterým pro ně bude prestižní Hlinka Grecký Cup. Hrát se bude z kraje srpna v Edmontonu.
0: Odpoledne na Vysočině počítejte s oblačnou až polojasnou oblohou, k tomu budou panovat teploty do 24, večer to bude padat a v noci v minimech naměříme 13 až 10 a zítra se k tomu přidají přehánky.
1: Hit Radio Vysočina.
9: Je středa, tak snad užíváte středečního odpoledne a my už za chvilku máme tady opět mapu Vysočiny, bereme baťůžek a budeme výletit další krásnou obec, budeme zdravit Návlíčkobrodsko, se tentokrát vydáme, obec známá jako pramen Babského potoka. Víte, kam zdravíme? A k nám klidně dejte vědět na náš WhatsApp, my už to za chvilku prozradíme. Linkin Park právě teď.

0: Svaren na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut. K tomu Vysočina je krásná, my to tady prostě milujeme a snažíme se to tak nějak dokázat každou tu středu odpoledne po 15. hodině, protože to pravidelně zdravíme jednu krásnou obec, vesničku, Výsku tady u nás. Dali jsme nápovědu, tak pokud vám to tak nějak jako dalo 1+1, tak víte, že dneska, prosím, pěkně, zdravíme krásnou obec na Havlíčkobrodsku s názvem Rybníček.
1: Jejda, tak to já se jdu asi slíkat, protože to je na Koupačku, ne? V Rybníčku tam, ne?
0: Já jsem si říkal, proč tady Markéce jako asi tak půl minuty před tím vstupem začíná slíkat. Jsem se nevěděl jako rady.
1: Já už se chystám do Rybníčku.
0: Dobře, no mají vůbec v Rybníčku Rybníček, to je otázka a možná jako zásadní.
1: Rybníček tam mají a já jsem se jako tradičně zaměřila na vlastně název té obce. A kdyby vás to zajímalo, tak ta historie praví. Co, Marku, chceš
0: nic,
1: něco říct?
0: Že si saháš na nepatřičná místa při tom, co povídáš. To možná uvidíte pak na našich jako sociálních sítích, co tady Marek toho vyvádí.
1: To se pak Marek sestříhá, možná se to i dozvíte. Tak. Ale já jsem chtěla říct, že podle pověsti se v 16. století usadil tam v místě Vojtěch Pilát a potřeboval peníze. A šel si je půjčit od majitele hostince v Habrech. A ten si myslel, že když Pilát dluh nesplatí, tak získá ten jeho rybník a on bude mít zdroj ryb pro jeho vlastně hostinec. Když ale přišel dluh vymáhat, zjistil, že místo velkého rybníku je tam jen malý zarostlý rybníček a podle něho se teď ta obec jmenuje. Ona se dřív jmenovala Rybník, pak se zjistilo, že tam žádný velký rybník není, tak se jmenuje Rybníček.
0: A proč tam nedodělali rybníček v rybníčku velký, pořádný?
1: Viď, mohli by to ještě vzít jako v potaz a třeba do budoucna, když nás uslyšejí, tam udělají i velký rybník.
0: To takhle, to až jednou bude čas, tak já si tenhle příběh velmi rád pustím ještě jednou. Tady už B.O.B. zdravíme Rybníček a posíláme Airplane zprávě tam.

0: Hit Golden na Hit Rádiu Vysočina po 3:15. My dneska zdravíme obec Rybníček. Nádherná to výska na Havlíčkobrodsku. Kousek od... Myslím si, že to spadá pod Golčův Jirníkov, pokud se nepletu. Takže právě na sever Vysočiny dneska zdravíme.
1: Tam se z Jihlavy sem koukala, dostaneš za hodinku autem, seš tam. Mají tam i cyklostezky, takže rozhodně si jedete na kole kolem tady tohodle území, tak rozhodně do Rybníčku zavítejte, protože co jsme se dívali, je to tam moc hezky.
0: Takhle za hodinku z Jihlavy se dostanete do perimetru celé Vysočiny. Jo, to je jenom tak jako...
1: Na okraji, že můžeme cestovat takhle.
0: Je to kousek.
1: Takhle. Je to vlastně kousek, všude kousek. Tady máme k sobě blízko.
0: No a ty jsi říkala, že nám někdo píše, moc děkujeme, že ano, vysíláte s námi.
1: Dobrovolný hasič z Rybníčku se nám ozval, že tam mají krásnou hasičskou zbrojnici s věžičkou, kterou tam hasiči postavili vlastními silami v roce 1936.
0: Já tady shodou okolností koukám na fotografii hasičů právě z Rybníčku z roku 1936 a musím říct, že tátové a dědové a pradědové byli teda velcí frajeři, protože jim to před tou hasičskou zbrojnicí neskutečně jako seklo. Fakt jako sekáči, krásný sbor dobrovolných hasičů a doufám, že tu tradici tam drží jako doteď.
1: Drží a dokonce hasiči jsou vlastně zase nedílnou součástí právě tady obce, protože tam dělají i ten kulturní život, což hasiči vlastně si berou za své ve většině případech.
0: No akorát už jsou toho nefotěj teda.
1: To je škoda, chceme fotku hasičů z Rybníčku.
0: Můžete se chlapi update. Prosím pro Markétu vyfotit.
1: Já se těším.
0: Jednu krásnou fotku, jak se dělají takový ty kalendáře, no.
1: No.
0: Však víte. Red Hot Chili Peppers Snow už za chvilku.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klecmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
8: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
9: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
10: Zase koler.
11: Zavíme!
10: Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíchu Jihlavy. David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minit, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
11: Těšíme se na vás!
12: Ahoj Jihlaváci, nejlepší fotbal na Vysočině je zpět. V pátek 24. července v 18 hodin startuje nový ročník Šance národní ligy. Na úvod vyzveme Viktorii Žižkov. Buďte s námi u toho. Společně bojujeme za Vysočinu.
13: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Hit blízko na Hit Rádiu Vysočina. No, jak říkala před chvilkou Markéta, tady u nás na Vysočině je všechno blízko, všude je to kousek. My se tady rozplýváme a zdravíme další krásnou obec na Vysočině, tou je Víska, Rybníček na Havlíčkobrodsku. Opravdu hodně na severu Vysočiny u Habrů nebo Golčova, Jeníkova, jak chcete. Já jsem se tady zapnul Google Street View a teď jsem toho paňáčka tady nasměroval ve směru Rybníček Habry. Aby se nevěřili, já jsem tam narazil na běžce.
1: Na běžce?
0: Teď tady procházím a normálně koukám na nějakýho frajera, mladíka a ten tady běží.
1: To je bez tak ten dobrovolný hasič nějaký.
0: Nějaký mladý dobrovolný hasič. Každopádně možná běží, ono nedaleko je kopec Peklo.
1: Mm-hmm.
0: A ono těch peklůvek a pekel a těchto těch věcí na Vysočině máme víc než dost. Za tu dobu, co už tady zdravíme po každý nějakou obec, tak vím, že prakticky v okruhu 10 kilometrů okolo každé obce je nějaký peklůvko, peklo nebo něco takového.
1: No tak jasně, protože všude máme hříšníky, viď? Nebo?
0: Takhle myslíš?
1: Já bych to řekla takhle, že všude jsou hříšníci a peklo je nám blíž, než si myslíme.
0: No tak vidíte. Každý smýšlíme jinak, já jsem na to šel trošku odborně, já jsem opravdu hledal, proč je tady tolik názvosloví peklo. Kolik míst nazvaných jako peklo.
1: Pojď, říkej.
0: Prosím tě, má to úplně obyčejný význam? Lidé se dřív na tom místě něčeho báli? Ať už větru, skály.
1: Vidíš
0: to. Tak prostě tomu dali název peklo.
1: Takže když se člověk něčeho bojí, tak je to prostě peklo.
0: Ale Market, na těchto místech se rozhodně ničeho nebojí. A dělá
1: tak já jsem taková čertice, viď? Mně, aby se bálo spíš okolí.
0: Znáte to v Rybníčku? Dejte nám vědět. DJ Semi, Heaven právě teď.

0: co se děje na Vysočině.
1: Blíží se pátek, tak už víte, co budete dělat o víkendu, tak jestli ne, my vám teď přineseme nějaký tipy, ale to je o hudbě a hudba bude i v hotelu Kouty. Už tenhle pátek, další koncert v lese, těšit se můžete na kapelu Špacírgang, zahrají tam od 7 večer. V sobotu se bude hrát a zpívat taky na Čeřink Festu, festival pro celou rodinu, je to na louce u Jurdy u Jihlavy, bude tam i divadlo, tvůrčí dílny, program pro děti. No a pátek a sobota, tak tam to bude nabité hudbou taky v Třebíči na Polanka Festu na Podzámecké Nivě. Jestli chcete k tomu více informací, více podrobností najdete na webu Hit Rádia Vysočina.
2: No a tak si ten blížící se víkend v uvozovkách, když je středa, pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
0: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert kapely Špacírgang. Večer plný swingu a šansonu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
10: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
11: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
12: Láska prochází žaludkem.
13: A když je k tomu veselo,
12: tak to musí být
13: jediné místo v Jihlavě.
12: Pekárna Veselo.
13: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
12: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
13: Husova 46, Jihlava.
14: Putimov opět ožívá. Akce plná zábavy a jedinečné atmosféry. V sobotu 25. července v 19 hodin doražte na Megalouku pod koupalištěm. Zahrají kapely Parkán a Turbo. A pro vaše mlsné jazyčky bude připravený vychytaný catering. Jednoduše skvělá akce v Putimově. Více na polavcefestivaly.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

DJ Antoine a The Beatshakers na Hit Radio Vysočina Mašerí za 10 minut 16 hodin. To znamená, že se blíží další aktuální zprávy, taky doprava. No a po 16. hodině náš biják. Dneska hrajeme o 2 lupeny do multiky na Cinestar. A protože je středa, tak dnešní filmovou ukázku nahrála tady Markétka. Takže specialita všech specialit na vás je samozřejmě potom uhádnout, z jakého filmu to bylo. A je na co se těšit opět. No a do té celé další ty Dido, anebo právě teď Damiano David, tak hezkou středu.

0: Robin Schulz a James Blunt na Hit Radio Vysočina, míříme na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a řidiči pozor v Hořebníku na Pelhřimovsku, kde zasahují záchranáři u nehody osobáku, které tam sjelo ze silnice. A nehodu dvou osobáků máme pořád taky v Třebíči na Bráfově třídě. A mezi Čížovem a Rančířovem na Jihlavsku se připravte kvůli pracím na zdržení. Hlavně v pořádku dojeďte. A vaše dopravní info nám klidně posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Už tam bude?
9: Nech toho.
8: Každý už tam bude?
9: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
13: Máme 16 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června přišli o život po srážce plachetnice s katamaránem. V programu Cesty má i jednání s vrcholnými představiteli země. Pokud jste zdraví, máte čas a můžete darovat krev, transfuzní stanice vaši pomoc teď ocení. Během léta totiž tradičně ubývá dárců. Mnoho lidí je na dovolených nebo se vrací ze zahraničí, kde pobývali v rizikových oblastech. Po návratu pak musí s darováním určitou dobu počkat. Nemocnice přitom krev potřebují každý den. Ceny nemovitostí dál rostou. Například u starších bytů se ve druhém čtvrtletí meziročně zvedly o 13%. Průměr navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domky pak za rok zdražily o 9%. Podle odborníků aktuálně nemovitostí přibývá. Jejich prodej ale zpomalil. Zápasy české reprezentace při fotbalovém mistrovství světa zvedly hospodám tržby až o 44%. Nejvíce tam lidé utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. Nicméně v porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby během fotbalového šampionátu menší.
1: V noci teplota na Vysočině spadne v minimech na 13 až 10 a co nás čeká zítra? No tak bude místy pršet. S přeháňkami musí počítat hlavně na severu kraje, ale rozšířit by se měly taky po celém území a teploty půjdou o něco dolů. V maximech naměříme 17 až 21, ale pozor, víkend už hlásí až 28.
11: Hit Radio Vysočina.
0: A já jsem dneska musel nasadit mikinu normálně.
1: Jo, sedí tady v mikině prostě, no.
0: Po delší době. No není úplně teplo venku. Dejte nám vědět, jestli nás posloucháte na nějaký zahrádce. Jak vám je a co máte na sobě?
1: Máte 8, mikinu?
0: 25, 44, 38, 37, to je naše číslo. A taky si ho zapamatujte, za chvilku hrajeme náš biják, který už je David Guetta.

David Guetta si a na Hit Rádiu Vysočina, volejte právě teď 725 44 38 37, otvíráme za chvilku náš biják. Tady už Eva Farna a Miraj.

0: Biják.
1: Je to tady. Dva lupeny do multikina Sinestar, jedna speciální filmová ukázka, kterou natočila tady Market, a na telefonu Karel z Velkého Meziříčí. Kájo, hezké odpoledne, zdravíme ještě jednou. Dobrý den. Haló? Haló?
2: Jída.
1: Tak to nás mrzí, ale
2: Karle.
1: Pravidla Bijáku, ta jsou prostě neúprosná, no, co se dá dělat.
2: A já jsem měla zrovna vymazlenou ukázku připravenou.
1: Ale to nevadí, tu si necháváme tedy do příště pro strýčka příhodu. Každopádně, Lupen, ten mám tady vlastně úplně zadak, s Karel nechal. Zítra, tedy ve čtvrtek po 16. hodině v našem Bijáku, hrajeme už o 3 lupeny do multikina Sinestar, tak držíme pěsti.
0: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Taylor Swift na Hit Radio Vysočina. No jo, už je to 14 dní od té mega svatby v Madison Square Garden.
1: Byla její první? Nevíš?
0: Myslím, že
1: jo. No. Jo, a nevíš, kolik je Taylor Swift?
0: To ti neřeknu,

0: že dneska je to na den přesně, nebo na den přesně, dneska je to den, kdy do toho praštil její ex.
1: Aha.
0: Co ty si o tom myslíš takhle? Hele,
1: že, jako... že se opičí.
0: A myslíš si, že je v tom nějaký jako něco hlubšího, že je to na truc třeba?
1: No mohlo by být, co my víme. Ale asi nebude, prostě to tak vyšlo. Skoda náhod.
0: No, asi nemyslím, náhody se nedí.
1: Všechno má svůj důvod, vy?
0: Rehab od nás nebo Alvaro Soler, to jsou další hity, tak s námi užívejte středečního odpoledne.
2: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Omoda a Jakeu Hlouch Motors na Brněnské ulici v Třebíči. omoda.hlouch.cz.
3: Řidičky i řidiči autobusů
4: Wanted. Wanted.
3: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Zase koler.
13: Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíku Jihlavy.
14: David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minet, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
15: Těšíme se na vás!
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
16: Martina píše, ahojda, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše... Já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
17: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
16: Jo, takhle.
17: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo.
16: Já mám dost.
18: si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

0: Rehab na Hit Rádiu Vysočina. No, včera jsme měli téma dopravní uzavírky na Vysočině. Jaká je za vás ten největší oprus? Sešlo se víc než dost jako zpráv. Děkujeme za to, jak jsme se tady společně pobrečeli včera. A ono to nekončí, protože Market tak chce brečet i nadále, přináší další uzavírku.
1: V pondělí vypukne v Moravských Budějovicích, tam začnou opravy obchvatů, což je hlavní tah mezi Jihlavou a Znojmem, takže se připravte, že tam auta v jednom směru budou jezdit po bývalé hlavní silnici přes centrum města, opačný směr zůstane na obchvatu, ale tam se připravte, že bude taky kyvadlový provoz, budou tam semafory, takže to bude asi vypadá docela pěkná divočina. A jestli se ptáte, jak dlouho to potrvá ta divočina, tak skoro 2 měsíce.
0: Víte, co je ale na tom krásný, že až to všechno jednou jako skončí a nebudou žádný opravy, budou krásné silnice, tak si představte, že třeba z Jihlavy pojedete bez uzavírky do Třebíče, jo, nebo z Jihlavy pojedete do Znojma bez uzavírky.
1: Mám zavřené oči, už o tom sním, ale jako realita asi...
0: Ne, to se stane.
1: Stane, tak no jo, dobře, bereme tě za slovo.
0: Bude nádherný.
1: Nevím, jak silničáři na to se budou tvářit, ale bylo by to hezký.
0: Mohl by někdo napsat krásný třeba román o tom.
1: nějakou romantickou novelu.
0: Silnice v Česku bez dopravních komplikací. Aerosmith na Hit Rádiu Vysočina, to je taky krásný film, dáme si ho právě teď. A...

0: Single X na Hit Rádiu Vysočina, dovolená. Markéta tady taky básní o tom, že už se těším na dovolenou. Chorvatsko jí čeká, to musím prásknout.
1: Včera jsme to rozlouskli, trápíme se už tím asi 2 měsíce.
0: A to nemůže být trápení dovolená.
1: No, to ne, ale vybírat jí, viď?
0: No a právě to těšení, ne?
1: Množství. No,
0: to
1: tak
0: těšení se na to je krásný.
1: No, teď už jsem v té fázi, že už konečně se těším, že už máme výběr za sebou. Takže příští pátek mě tady 14 dní neuvidíte, neuslyšíte.
0: A pokud jste teď aktuálně na dovolené, tak vás zdravíme, užívejte. Možná jste na dovolené někde v zahraničí, tam nás ladíte, víme to, píše nám Petr, že nás ladí v Itálii na dovolené momentálně, mají krásných 31 stupňů a hlásí, že je z obce Velký Rybník, protože my jsme se tady bavili o obci Rybníč na Havlíčkobrodsku, tak Velký Rybník, to je zase na Podřimovsku, tak zdravíme i tam.
1: Je to hezký, že i v Itálii si poslechnou Marka a Markétu na Hit Rádiu Vysočina. Krásná práce.
0: No, tak dejte si nějaké espresso, nějakou pizzu, možná nějaký těstoviny, my posíláme další, ty Wesley Arms, anebo Leony, už za chvilku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klecmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
8: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
9: Teď to nejde.
8: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
9: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
8: Víš co? Já si to zařídím sama.
10: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
8: Potřebuji rekonstrukci bytu.
9: Komu zase voláš?
8: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
10: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
11: Radíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský?
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Magdalény, jen to nejlepší všem přejeme Magdalenkám, veď?
1: Znám dvě.
0: No.
1: Krásný holky to jsou.
0: Dámy, holky, slečny, užívejte svého dne, tady už Sigma. I'm

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, tak se na to pojďme podívat a připomínáme nehodu osobního auta v obci Hořebník na Palřimovsku. Tam zasahují záchranné složky a stále taky máme komplikace v Třebíči na Bráfově třídě. Tam máme srážku dvou osobáků, tak na to pozor. A kdybyste i vy měli nějaké informace z dopravy, tak nám dejte vědět. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Kriminalita v Česku v prvním pololetí letošního roku mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat zhruba 89 tisíc trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality. Mírně přibylo i násilných trestných činů. Hasiči dnes odpoledne skoro po dvou týdnech vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Kvůli monitoringu na místě dál zůstává jedna jednotka hasičů. Hlavní města Česka a Švédska v srpnu propojí paralelní umělecké instalace. Budou mezi sebou komunikovat prostřednictvím sdílení postřehů a vzkazů jejich návštěvníků. Ve Stockholmu odhalení instalace proběhne 20. srpna, v Praze pak 31. srpna. Organizátoři tenisového Australian Open omezí počet levných vstupenek. Úvodní Grand Slam sezony se totiž letos potýkal s davy fanoušků. Lístky v přepočtu za 700 korun umožňují návštěvníkům pohybovat se mezi zápasy mimo hlavní kurty a jsou mezi fanoušky oblíbené. Příští rok se proto čeká ještě větší zájem.
0: A bude oblíbené i počasí, jdem se na to podívat. Zítra to bude opět nejspíš na Vysočině na mikinu a taky na deštník, protože se mají během dne prohánět naším krajem přehánky. Oblačnost ale bude hodně proměnlivá a teploty se zastaví na 17 až 21 stupních. V pátek naměříme do 24, v sobotu a v neděli slibují meteorologové až 28 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
9: Já tady vidím na pátek dokonce 30 stupňů.
0: Tak, jo.
9: Na příští pátek.
0: Jo, na příští. Jo, tam už potom to má být zase kolem 30. Ano.
9: Zase brutus. No nic, Markéce, loučím. Měj se krásně.
0: Taky se mějte krásně, děkuju. Ahoj.
9: A my pokračujeme dál. To počasí se budeme věnovat i za malý okamžik. Mrkneme na to, jaký nám hlásí počasí na srpen. Tak zůstávejte s námi. Tady už Kalec.

Swims na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 9 minut k tomu. No, vypadá to, že příští týden se opět dočkáme toho tropického počasí, ale dlouhodobý výhled, třeba počasí na srpen, rozhodně není o tropickém počasí. Jako pokud tedy patříte mezi milovníky léta se vším všudy, tak to vypadá, že se toho úplně v tom srpnu nedočkáme. První polovina srpna by podle meteorologů, podle toho dlouhodobého výhledu, měla být spíš chladnější s podprůměrnými průměrnými teplotami. Jo? To očekávají meteorologové. Jasně, 22. července, srpen vlastně v tomhle slova smyslu ještě daleko. Tak uvidíme. Každopádně jako dovolenou bych rozhodně kvůli tomu nerušil. To 100% ne. Tu si užijeme za každýho počasí. Pojďme si užívat další hity. Adele, anebo právě teď skupina Krištof a Dominika Aládža. Jejich půlnoční hřích.

0: Adele na Hit Rádiu Vysočina. Krátce po 17:15 přejeme hezké a hlavně pohodové středeční odpoledne. Dneska 22. červenec, v kalendáři letí to jako voda, nezastavitelné, a pokud dneska něco slavit, krom toho, že Magdaleny mají svátek, těm už jsme popřáli, tak je taky den houpací sítě. Jako co víc si přát, než právě takový den. Jenom mít doma třeba právě nějakou tu houpací síť nebo hamaku. No tak pokud se někde třeba jako houpete teď, myslím tím síti, houpací, nebo v hamace, tak užívejte. Užívejte s námi i další hity Rikstona nebo Sirio.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
10: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
11: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
12: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
13: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
14: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě.
15: Tak jako kdysi.
16: Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
17: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Vysočina!
19: Jihlaváci, nejlepší fotbal na Vysočině je zpět. V pátek 24. července v 18 hodin startuje nový ročník Šance národní ligy. Na úvod vyzveme Viktorii Žižkov. Buďte s námi u toho. Společně bojujeme za Vysočinu.
20: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
21: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a

Rixton na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. Pohodovou středu mějte. Teď tady koukám a čtu, že pobyt v přírodě prý souvisí se zdravějším jídelníčkem. Tedy prostě, když se pravidelně chodíte procházet, jo, nějaký třeba turistický výšlapy, vandry, treky, tak prostě pak zdravěji i jíte. Nejenom, že se teda hýbete, to je taky samozřejmě zdravější, ale všechno to má dopad i na náš jídelníček. Já nevím, jak vy, jako když někam jdeme nebo jdu, tak můžu přemýšlet nad tím, že třeba mám chuť na něco jako zdravějšího, ale pak stejně vždycky zvítězí smažák. Nemůžu si pomoct prostě. A to jsme nedávno šli 40 kilometrů a stejně jsem se nejvíc těšil na ten smažák a na svíčkovou. Tak nevím, ale třeba taky to má kus zdravýho do sebe.

0: na Hit Rádiu Vysočina před 6:15. No tak pokud se nemůžete přihlásit třeba na Facebook nebo na Instagram, nebo vám teď aktuálně nefunguje feed, tak se není čemu divit, protože Facebook a Instagram Meta má opět takhle ve středu odpoledne výpadek. Říkám opět, protože se to stalo taky v neděli, tam byl několikahodinový výpadek, tak teď opět hlásí jak čeští uživatelé, tak celý svět, že zase něco špatně, zase nemůžeme přidat to storíčko, selfiečko a nějaký to reelsko. Svět se nezboří, aspoň na chvilku odpočineme a procitneme do té klasické reality. Alan Walker a nebo Linkin Park už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Žďáru nad Sázavou. Už 24. a 26. července ožije žďárský areál Pilák odvážnou muzikálovou parodií 50 odstínů nebo krásným koncertem Podsta legendám s předními zpěváky muzikálové scény. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
5: Putimov opět ožívá. Akce plná zábavy a jedinečné atmosféry. V sobotu 25. července v 19 hodin doražte na Megalouku pod koupalištěm. Zahrají kapely Parkán a Turbo. A pro vaše mlsné jazyčky bude připravený vychytaný catering. Jednoduše skvělá akce v Putimově. Více na polavcefestivaly.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

3:45, už se to blíží, další Hit Radio klasika, ty největší pecky, 80., 90. a milénia. Koukám tady do toho playlistu, No Doubt, vidím tady Underworld nebo Kim Wild, budou to velký pecky, tak je na co se těšit. O playlist postaráno samozřejmě až do 21. hodiny. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, no a zítra ve 3 odpo z Markéce budeme opět těšit. A tady na rozloučenou už víkendová záležitost. Jeleni, touhá pláč. Oh.

0: Hey, it's Martin Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme, odpoledne na Pelhřimovsku před Březinou směrem ze Samšína havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku, tak tam i nadále opatrně. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Těšíš se na víkend?
9: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
8: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
10: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
9: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
10: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
11: Hustákovycesty.cz.
12: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon, který počítá s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Jako důvod uvedl ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Návrh se teď vrátí k projednání do sněmovny. Jde o první předlohu odmítnutou hlavou státu během vlády Andreje Babiše. No a premiér na prezidentovo veto reagoval ještě před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
14: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém.
13: Podle Andreje Babiše koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Opozice krok prezidenta uvítala. Zlínští hasiči oznámili konec zásahu ve výškové budově v bývalém baťovském areálu. S ohněm tam bojovali od 9. července. Šlo tak o jeden z nejdelších zásahů v historii kraje. Kolem schořelé historické budovy musel majitel postavit plot a zabezpečit okolí. Do areálu stále platí zákaz vstupu. O nadcházejícím víkendu startuje naše nejvyšší fotbalová soutěž. Obhájci titulu fotbalisté Slávie sezonu zahájí v neděli doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se už v sobotu představí v Brně. No a další ze spolufavoritů Plzeň bude hrát také v sobotu doma hostí Liberec.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
13: Většinou oblačno, místy slabé přehánky, na horách budou četnější, ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a den bude pocitově chladnější, proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky, sporadicky dokonce i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a vítr čerstvý, severozápadní, přechodně nárazový.
15: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi už Kateřina Pechová a čekají nás ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Ano, ten nejlepší soundtrack pro váš večer. Teď Caught in the Act.

Jako blázen. Peebo Bryson a Roberta Fleck v éteru Hitrádia. Krásný večer, 18 hodin, 10 minut, k tomu máme středu, jo, kdyby si někdo nebyl úplně jistý, léto je v tomhle občas zrádný. No a když je to léto, venku je hezky, ač teď trošku chladněji, zajímá mě, máte houpací síť? Ne, že bych se vám do ní chtěla vlíst, jo, ale dneska totiž je den houpací sítě. A mně to přijde jako jeden z nejlepších způsobů, jak se odpočinout. To je takový to mezi stromama, takže koukáte do těch stromů, jo, do těch větví, na to nebe, houpete se, klídeček, pohodička. To je strašně skvělá věc, tak pokud jste nad ní třeba už delší dobu uvažovali, tohle je to znamení. Tohle je to znamení, že konečně do toho máte jít. A pak v té síti budete ležet, jo? Třeba si číst a poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to my máme. Právě teď No Doubt a Just a Girl. Jdeme na to, hezký večer.

0: To je romantika. One in a million v éteru Hit Rádia. Já na vás mám otázku. Já jsem dneska byla v knihkupectví, kam bych vůbec neměla chodit, protože pak potřebuju všechny ty knížky, co tam jsou, jo. Ale zároveň to je vždycky takový pocit štěstí. Takový to jak úplně... tolik moudrosti, tolik skvělého čtení všude kolem, takže můj ultimátní happy place, knihkupectví nebo knihovna, jo? Jakmile je tam hodně knížek, tak já tam, nejradši bych tam spala, kdyby to šlo, jo? Zkusím to možná někde navrhnout. Zajímá mě, jestli vy máte takový happy place, nějaký šťastný místo a víte, že jakmile tam vlezete, je vám prostě dobře. Máte něco takového? Podělte se mnou. 777-937-777. Jaký máte šťastný místo? Kromě Hit Rádia, to je jasný. Jimmy Cliff, taky Kim Wilde nebo MIG 21 už za malou chvíli. Hit Rádio.
1: Řidičky i řidiči autobusů,

0: Wanted. Wanted. Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
1: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: A tamhle jde Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
5: Zase koler.
6: Šaříme! Čau, tady Jurda z Divokýho Byla. Zvu vás všechny na 18. ročník rodinného festivalu Čeřínek. Na vrchu Čeřínek v Hutíku Jihlavy.
7: David Koller, Marpo, UDG, Kašpárek, Rohlíku, Prago, Union, Kokot, Minit, Kurtizány. Pro děti bagr, bazén, dílny, předprodej na sociálních sítích Festival Čeřínek. Sobota 25. července na vrchu Čeřínek.
8: Těšíme se na vás!
9: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Snadné je žít. MIG 21, Féteru Hit Rádia. A nejenom když ti vítr napne plachtu, ale taky když najdeš svoje happy place. A to tady s vámi teď řešíme. Díky za všechny krásné zprávy. Píše třeba Irča, já jsem šťastná na cestě do lesa, když jdu na houby. Fakt. To očekávání, co najdu. Ale to strašně chápu. Já teda jsem příšerný houbař, ale jako les obecně skvělý. Renata píše, moje nejtop místečko, kde je mi nejlépe, je prostě jen moře. Je jedno, který stát, ať Itálie, Chorvatsko, Turecko, je to jedno. Nabije mě poslech vln, vítr a celkově ta energie z něj. Jo, podobně je tam tom Dana, ta píše, já to mám dobrý, moje nejoblíbenější místo na světě je docela velký. V Řecku, ať se vrtnu, kam se vrtnu, všude je to the best place. To je krásný. No ale může to být i jednodušší, prosím vás. Třeba Tomáš, mávám Tomáši, píše, moje happy place je v supermarketu mezi regály s pivem, zvlášť v létě, když jsou vedra. Každý máme nějaký to happy place a doufám, že vás na něj aspoň v duši přenese další song KLF a ten je Vajnet.

0: Kdo jiný než skvělá Diana Ross, Upside Down v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer, doufám, že se máte fajn. 6:45, pohodička, doufám, že jste všichni doma z práce. Všichni asi ne, tak vy, co jste v práci, držte se. Zvládnete to a máte to vědomí toho, že bez vás to prostě nejde. K tomu navíc ten nejlepší soundtrack, složený ze songů z 80., 90. a milénia. Samý pecky nás čekají. Za chvilku už totiž třeba Skatman John, tahle legenda, no a k tomu třeba Shakira.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
6: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Mostě za 2 650 000 korun, rodinný dům v Lubech u Chebu za 2 790 000, byt 3KK v Chebu za 3,5 milionu, byt 2KK v Praze Modřanech za 6 milionů 999 000 a byt 3+1 v Otově na Domažlicku za 1 799 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert kapely Spaziergang. Večer plný swingu a šansonu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Do

0: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
1: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Hezký večer, minuta po 7. hodině. Ty hity nejlepší z 80., 90. a milénia jsou další před námi. Já nekecám, za chvilku Sinéad O'Connor, ale teď Offspring a jejich single Hit That. Jdeme na to!

Unikátní hlas Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Posloucháte Hit Radio. No a dámy, zásadní věc, jo. Protože pokud jste si náhodou objevili nějaký ten šedý vlas a máte z toho smutek, depresi, něco takového, tak ne, kašlete na to, protože jste vlastně šťastná osoba. Přiznání šedin je totiž teď aktuálně trendy. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svoji krásnou identitu a budete sama sebou. Vlastně šedivá je nová blond, jo. Podporu šedinám už vyjádřili třeba Lady Gaga a Ariana Grande, jo, hvězdy první třídy. Takže ideální. Takže se na ty svý šediny podívejte a řekněte, jsem kočka. Jo, vezměte si George Clooneyho, ten je šedivý už 30 let a jak mu to sluší. Takže pojďte svoje šediny všichni oslavit, jo? I kdyby to měl být jeden vlas. Já mám třeba takhle mezi obočím jeden bílej. Oslavíme to stylově s tímhle legendárním songem, který se tak jmenuje Celebration, Cool and the Gang. Jdem na to a hezký večer.

0: Chaos a vodopády v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. 7:15. Náš program na dnešní večer je jasný. Potěšit uši a vlastně i duši a celý dělo, protože to umí ty nejlepší hity, který tu máme. 80, 90 a milénium. Období, který nabízí bezpočet fantastických songů. I třeba jenom tak, když hledáte trošku té motivace. Tu si dáme už za chvíli Point Break, Stand Tough, k tomu Tiffany nebo Culture Beat.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz

0: váš dodavatel Toyot.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

Butcher Beat a Anything. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Na 9 z 10 Čechů, a teď ruku na srdce, jo. Při řízení telefonu je víc než polovina z nás za volantem, taky píše na mobilu zprávy. Tím vůbec nemyslím to, že jsme strašně šikovní a zvládáme toho spoustu najednou, jo. Naopak, tím chci říct, že jsme trošku trubky a špatně dopadneme. V Anglii teď třeba mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. To je hezký. Málo, ale hezký. Tak schválně, jo, hele, jestli teď sedíte v autě, a i kdyby ne, odložte na chvilku telefony. Jo, pojďte je na chvilku zahodit, ty požírači času. Pojďte jenom vnímat. Pojďte si užít song, tak jak to je, jo? A tohle si užijete. Craig David a Walking Away. Jdeme na to.

0: Lucie a šrouby do hlavy, naprostá legenda české scény. Posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer, 7:45. Tak co, dneska zatím dobrý, jo, den v pohodě, soundtrack perfektní, to je jasný, jo, tak uvidíme, jestli to udržíme. Já myslím, že jo. Protože když už jsme v tom, jo, 80, 90, milénium, tak na pomádu zapomenout nesmíme. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Těšíš se na víkend?
7: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
6: Právě že nic. A to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
9: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
8: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
11: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
12: Běž se s ním zase učit ty.
13: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
12: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
13: Tak zařídíme doučování.
14: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Martina píše, ahojda, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hit Radio Vysočina. Why'd you grease the lightning?

0: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
1: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku. Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Max útočí na Regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Lidské ceny a vždycky něco navíc.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
1: 8. hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová. Přeju krásný večer. Dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Maxar a Real McCoy. It's on you. Jdem na to.

Michael Jackson v éteru Hit Rádia, krásný večer. Máme tu dneska jedno moc hezký výročí. Je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali úplně první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci. Dva pejsci byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. Dokonce s dobrým koncem, protože oni se vrátili na Zem v kapsli s padákem. Tady je poznat, že prostě ulice vytváří úplně jako nejsilnější organismus, jo? Mnohem lepší než nějaký šlechtitelský stanice. To máte to samý s kytkama, jo? Vy si doma hýčkáte kytku, jo? Dáváte jí všechno, co by mohla tak jako potřebovat. A ona za týden chcípne. No a potom vidíte takový ty random kytky prostě na ulici v chodníku, který lidi po nich šlapou, nemá to vodu. Ale ta kytka tam bude navždy. Je to tak, je to tak. Každopádně ještě jednou se vrátíme k těm pejskům. Já bych chtěla říct, že nejvíc si vážím toho, že oni letěli do vesmíru, všude spoustu kabelů a oni nic nerozkousali. To věříte tomu vašemu voříškovi, že to

Rádia. Krásný středeční večer vám přeju, 8:45. Doufám, že máte hezkou středu, že jste to dneska zvládli úplně na pohodičku. Jo? No a naštěstí, i kdyby to třeba nebylo úplně ideální, tak to nejlepší z 80., 90. a milénia vám prostě musí zvednout náladu. Já v to teda rozhodně doufám. Hello, I've just got to let you know. Za chvilku tak třeba tahle legenda Lionel Richie a Hello, nebo Mr. President, tak buďte s námi.

Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Mr. President v éteru Hit Rádia, přeju vám všem krásný večer. No a teď malé pracovní okénko. Klimatická politika Evropské unie je totiž ideální továrna na mýty. Jedni tvrdí, že Brusel zachrání planetu, druzí čekají zákaz aut, kotlů, masa a pravděpodobně i letního grilování. Takhle snadné to ale není. Můžeme si několik těch mýtů představit, třeba to, že Evropa zachraňuje klima sama. To není pravda. Evropská unie sama globální změnu klimatu nezastaví. Může ale ovlivnit technologie, obchod a taky podmínky dovozu. Třeba tím, že spoplatní uhlíkově náročné výrobky ze zahraničí. Další mýtus zní, Green Deal je jeden obří zákaz. Není. Green Deal je balík různých pravidel pro energetiku, dopravu, průmysl, budovy nebo třeba zemědělství. Navíc ho neschvaluje nějaký osamělý úředník v Bruselu. Hlasují o něm europoslanci i vlády členských států. Další takový je, Evropská unie řeší emise, ale ne povodně a vedra. Ne, řeší i adaptaci, tedy ochranu před suchem, povodněmi, požáry, přehřívání měst nebo nedostatkem vody. Snižování emisí se snaží problém brzdit. Adaptace řeší, co dělat, když už nám změna klimatu kope do dveří. A ona kope docela hlasitě. Další podrobnosti a další info najdete na webu hitradio.cz. No a teď už další hity, jdeme na to.

Tady právě dohrává Billy Joel a Tell Her About It. Krásný večer všem, za chvilku 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra, přesně ve 12 u srdcovek. Nenechte si to ujít, budu se těšit, no a docela, ještě třeba tohle. Rick Astley, k tomu třeba taky Scorpions nebo Moloko, tak buďte s námi a mějte se hezky, ahoj.

0: rarararata, trička ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Hit Rádio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: rata, trička, rata, tadadada, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý svět pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému nech mě schořet.